0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zíma?
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne?
3: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladil, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili, no, dělali?
1: No, a my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechnem.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Koznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo. Když se spolupracovalo s Ivou Pilarovou, jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem, s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem, takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: Už se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: a jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno.
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdruda?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Znitruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně otevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba, jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teď jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak tyhle ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, tyhle ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky, vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Tak právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
1: No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No, pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno a vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, Takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo, to
1: já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
4: taky Honzika Nedvěda třeba,
1: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a hobla, a Klauze, a ne, je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky, a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo. Takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, takže tak. Ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc připomné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové.
2: No Růžičkové.
3: Tak to je krásný tohleto, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret. A já říkám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou udělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadný, tady jde pan Zounar a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T. koukal z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říká, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to za, jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
3: To je opravdu opravdu cvičení teda na hlasivky jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako by ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký jo? Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to, nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí. Ano. A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že s ním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šahat? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak

0: menší katamby, jo.
1: Menší kadáme.
0: A nejdobý, taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
1: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
2: Dobrý den, já volám z Ochrický hor.
1: Dobře.
2: Ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
3: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
2: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
3: No jo, pan Srstka, vy jste výtečný.
2: Jenom zrbavou hlavičku má.
3: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
1: Tak Ačko nebo Bčko?
2: Dej to tam anegnoty.
1: Dobře, zapisuju a děkuju.
3: Tak se mějte krásně.
1: Kdo další? Dobrý den.
4: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
1: Ano.
4: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
3: Ano, dobrý
1: ten
3: den.
1: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
3: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
1: Ano.
4: Ne, anekdoty teda, jo?
1: Dobře, tak, děkujeme. Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
5: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
6: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
5: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku 3. obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
6: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
7: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
5: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti. Můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě.
8: My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
3: Já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
1: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
3: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
1: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
3: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo, to
1: takže ta... zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
3: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
1: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
3: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teďkom přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
1: Petře, co nabídeme na závěr?
3: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
1: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kolena nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme. Děkujeme. Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldvíky Pěra a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví. Já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pase. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Prostě, prostě. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porovno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Bramborám na Vysočině pomáhá kapková závlaha, vliv solárních panelů je zatím nejistý. Slavníč na Havlíčkobrodsku nemá kandidáty do zastupitelstva. Koulař Staněk na atletickém mistrovství Evropy skončil 9. Dnešek čekáme slunečný s teplotami až 31 stupňů. Vítejte u zpráv, hezké úterní ráno přeje Karel Pěška. Kapková závlaha pomáhá na Vysočině růstu brambor a soji. Zjistili to odborníci z Výzkumného ústavu bramborářského. Zavlažování má smysl zejména v současném suchém období. Výzkumníci sledují také vliv fotovoltaických panelů na pěstování těchto plodin.
2: U solárních elektráren zatím neexistují důkazy o významném vlivu na růst. Bramborám a soje pěstovaným mezi panely se daří podobně jako plodinám na kontrolním poli. Výsledky měření zatím ukázaly, že noční teploty jsou asi o půl stupně vyšší u solárních elektráren a půda v těchto místech současně vysychá pomaleji. Rozhodující ve výzkumu budou ale konečné výnosy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Komunální volby letos ve Slavníči na Havlíčkobrodsku nebudou. V obci nesložili kandidátní listinu. Opakuje se tak situace z roku 2014. Tehdy se tam volby také nekonaly a uskutečnily se až mimořádně o rok později. Stejně jako tehdy i teď převezme správu obce dočasně vybraný úředník ministerstva vnitra, vysvětluje mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
3: Pokud se v některé obci nenajde dost uchazečů, ministr vnitra tam bude muset vypsat dodatečné komunální volby. Do zvolení nových zastupitelů a vedení obce bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník. Nebude však moci činit závažnější rozhodnutí.
0: Slavníč je jedinou obcí na Vysočině, která v termínu kandidátní listinu neodevzdala. U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Piloti ho spatřili ve výšce více než 1 kilometr, což je výš, než se můžou drony v dané oblasti pohybovat. Obrátili se proto na dispečing letového provozu. Žádné letadlo se díky včasnému nahlášení s dronem nesrazilo. Úřady teď vyšetřují, komu stroj patřil. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její šéf obvinil Jabloko z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle strany Rodina snaží oslabit Rusko i jeho volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné, vdovy po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusové volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině.
4: Sport.
0: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů 68 cm. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
5: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný. Trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
0: Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali dva Češi, dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi je teď 16 stupňů, v počátkách 18, Dukovany hlásí 21. Dnes očekávejte polojasno až skoro jasno, teploty se budou držet mezi 28 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 opatrně na 77. kilometru ve směru na Prahu. Havarovala tam dodávka. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné ráno, máme úterý 11. srpna a za chvíli popřejeme k svátku Zuzanám. Řekneme taky, kolik jich žije v našem kraji. A víte, že je to už 10 let, co jihlavský rodák Lukáš Krpálek vybojoval olympijské zlato. Za chvíli připomeneme místo konání olympijských her. A taky řekneme, jakou nejvyšší teplotu v historii vědci naměřili v Evropě. Buďte dobře naladěni na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, pohodové časné ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 5 hodin, k tomu 11 minut a ještě jedno číslo, 2500 a ještě pár navíc žen a dívek jménem Zuzana žije v kraji Vysočina. Určitě o nějaké víte, tak se osmělte a popřejte všechno nejlepší k svátku. No a s 11. srpnem je spojena ještě spousta dalších událostí. První promítání kina v Brně, taky zprovoznění lanovky na Černou horu a taky olympijské zlato Lukáše Krpálka, tak si pojďme říct podrobnosti.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl 2 auta. V tom druhém ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

0: Krásné úterní ráno s vámi je Český rozhlas Vysočina. Teď je 5 hodin a téměř 18 minut.
1: Počasí.
0: Aktuálně jsou teploty v našem kraji pod 20 stupni, 19 stupňů hlásí Třebíč, 18 je ve Velké Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Hubenově nebo Telči, 17 udává Žďár nad Sázavou, Košitice a taky Počátky a v Jihlavě v údolí u řeky je teď 14 stupňů. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, k večeru bude oblačnosti ještě ubývat a může být i jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia a vítr mírný severních směrů bude k večeru slábnout.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: V úterním dopoledním rozhovoru vás vezmeme do světa kyberzločinu. Zaměříme se především na podvody, ve kterých hrají roli kurýři. Hostem dobrého dopoledne bude plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem.

7,5 minuty zbývá do půl šesté, posloucháte úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. V obci Slavnič na Havlíčkobrodsku nebudou na podzim komunální volby. Jak je to možné a co se bude dít s obcí dál, to jsme zjišťovali. A všechny podrobnosti v jednom balíčku vám předáme v reportáži krátce před půl sedmou a potom ještě jednou krátce po půl deváté. A taky jen pár minut před půl devátou probereme s předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem, jak se daří sklízet obilí a další plodiny z polí našeho kraje. Všechny informace prokládáme písničkami, které nestárnou. Teď přichází Michal David a po krátkých zprávách v půl šesté chystáme ještě skupinu Katapult nebo Karla Gota s dcerou Charlotte a spoustu další dobré muziky. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina, teď je 5:23.

0: Dobré ráno, máme úterý 11. srpna, s vámi je Český rozhlas Vysočina, zprávy připravil a přečte Karel Pěška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních 5% ploch obilovin a 2,5% ploch řepky. Sklizeň letos skončí výrazně dříve než loni. Podle ministerstva zemědělství žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní úroda základních obilovin by mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Nový automatizovaný defibrilátor pořídili správci na letní koupaliště v Havlíčkově Brodě. Přístroj může v případě náhlé srdeční zástavy pomoci obnovit srdeční rytmus. Uživatel při jeho použití dostává hlasové pokyny, které ho provedou celým postupem. Použít ho tak může i člověk bez zdravotnického vzdělání. Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů, to je o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Školy podle rektorů nemůžou dál zvyšovat kapacity bez dalších peněz, protože by tím ohrozily kvalitu výuky. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných, informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov. Ruská armáda se podle něj zaměřila na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala bez elektřiny, novému úderu balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. Kuchta si zkusí třetí zahraniční.

0: Provala dodávka, levý jízdní pruh je neprůjezdný a pozor také na 81. kilometru ve směru na Prahu, tam je odstavené vozidlo Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Včera byli hosty Dobrého dopoledne dva hokejisté Dukly Jihlava, brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík. Oba byli součástí českého týmu, který ovládl mezinárodní turnaje 3-3 v lotyšské Rize. Jaké to je vyhrát takový netradiční turnaj? V čem je hokej 3-3 jiný než ten klasický? O tom si včera povídali s Helou Dvořákovou. Za chvíli pustíme kousek z rozhovoru. Teď už přichází Katapult.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: tady se ví, co Bůh chystá.
1: 11 minut už uplynulo od 17:30, to znamená, že je 5:41, posloucháte Český rozhlas Vysočina, máme úterý 11. srpna. A včera byli hosty dobrého dopoledne dva hokejisté jihlavské Dukly, brankář Adam Beran a útočník Matouš Menčík. Oba se představili v českém týmu na mezinárodním turnaji Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize a společně ho dokázali vyhrát. Co rozhodlo o jejich triumfu?
2: Já bych řekl, že mýmu bratrovi se povedl sestavit velmi dobrý tým pro ten hokej 3x3, protože my jsme měli, na to, že jsme měli vlastně tým z Maxa ligy, kromě dvou hráčů, který byli z Extraligy, tak všichni mají šikovné ruce, mají ty dovednosti hokejové, jsou vesměs rychlý v bruslení a to bylo pro ten hokej 3x3 strašně důležitý. Druhá věc je, že nás tam asi všichni podceňovali, co máme informace, protože si mysleli, že Maxa liga je na horší úrovni. Právě máme informace, že jsou hodně překvapení z toho, vlastně jako na jaký úrovni tady Maxa liga je ta druhá nejvyšší soutěž.
3: To znamená, že tohle jako může být třeba i výhoda, když ty soupeři podceňují.
2: Jo, určitě právě nám to říkali, že s námi moc nepočítali, no a že jsme tam v podstatě vytřeli zrak to jako.
3: Jaká tam byla atmosféra? Vy už jste lehce popisovali, že co se týče těch organizačních věcí, takže to všechno bylo na špičkové úrovni, ale co se týče té fanouškovské základny, jak se vám tam hrálo?
4: Tak tady to asi bylo, to mě překvapilo nejvíc, že od té doby, co začali hrát Lotyši, tak bylo vlastně přes 4000 lidí na ty zápasy, takže určitě to bylo pro mě největší překvapení, že tolik lidí přišlo a ta atmosféra byla skvělá, když hráli domácí, tak měli kotel, bubny, všechno. A myslím si, že jsme na tom turnaji byli od začátku jako takový nejméně oblíbený tým, protože v každém zápase, když jsme šli na let nebo to, tak vždycky větší aplaus byl pro ten druhý tým, takže jsme si vlastně tím takhle prošli a i v tom finále si myslím, že víc fandili Slovákům.
1: Celý rozhovor s hokejisty Adamem Beranem a Matoušem Menčíkem si můžete kdykoliv poslechnout, protože je uložený na našich webových stránkách s adresou vysočina.rozhlas.cz. No a dnes vás vezmeme do světa kyberzločinu a zaměříme se především na podvody, ve kterých hrají roli kurýři. Hostem dobrého dopoledne bude plukovník Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočiny. Jak podvodníci kurýry zneužívají a jak poznat, že právě na vás zkoušejí svůj trik, o tom si bude s hostem povídat Hela Dvořáková už dnes po 11. hodině. Teď je 5:43, chystáme předpověď počasí na úterý 11. srpna. Krásné ráno.

0: Jedna minuta už uplynula od 6:45. Pojďme si na Českém rozhlase Vysočina představit dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně jsou teploty v našem kraji pod 20 stupni, 19 hlásí Třebíč, Hubenov, Telč, Velké Meziříčí nebo Bystřice nad Pernštejnem mají 18 stupňů, Žďár nad Sázavou, Košetice a Počátky hlásí 17 a Jihlava 14. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná, k večeru bude oblačnosti ještě ubývat a může být i jasno, čeká nás tedy velmi slunečný den, ale teploty nebudou tak vysoké jako včera, ty nejvyšší by měly dosáhnout 28 až 31 stupně Celsia. A vítr povane mírný severních směrů a bude k večeru slábnout. Tolik dnešní počasí. Zvládly by naše makovičky vyrobit zmrzlinu? Za chvíli se jich na to zeptáme. Teď přichází Marek Ztracený a jeho originál.

0: hledáme signál.
1: Marek Ztracený v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Z čeho by vyrobili tu nejchutnější zmrzlinu naše malé makovičky ze školky, to vám díky Ireně Šarounové přiblížíme právě teď.
2: Makovičky.
3: Jak se dělá zmrzlina?
4: Z ledu jsou třeba z různých ovocích nebo zelenin.
5: Řezceklý čokolády. Oni to namíchají, potom to dají do mrazáku, chvilku počkat. Dají to do takový tyto a se vznikne to zmrzlina.
6: Zmrzlina se dělá ze šlehačky. Oni udají takovou polevu, hodí tam kousky ledu, dají to do mrazáku, potom to vyndají a to těsto nadají na takovou tyčku a potom dají do takových věcí formových.
7: Třeba jahodová se dělá, že se vezmou jahody, dají se třeba do mixéru, pak se do toho hodí led, pak se to dá do mrazáku a pak se to dá do formiček nějakých.
3: Jak se dělá točená?
8: Že mají nějaký stroj.
9: Se takhle páčkou zatočí a ono se to takhle vyjede.
10: Já mám ráda jahodovou, tu lantilkovou.
11: Já mám prostě ráda všechny.
1: Makovičky. Sucho v našem kraji uspíšilo sklizeň a může výrazně ovlivnit i produkci brambor, tak tohle společně s dalšími aktuálními informacemi uslyšíte v 6 hodin od Karla Pěšky. Do 6. ještě zbývají 9 minut a ty vyplní písničky, začíná s nimi Petra Černocká. Hezké ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemědělci na Vysočině sklízejí dříve. Sucho může ovlivnit úrodu brambor. Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. U Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Dnešek čekáme slunečný s teplotami až 31 stupňů. Vítejte u zpráv. Hezké úterní ráno přeje Karel Pěška. Sucho letos zemědělcům na Vysočině značně komplikuje hospodaření. Vysoké teploty a nedostatek srážek se odrážejí na úrodě i stavu půdy. Meteorologové navíc v nejbližších dnech výraznější déště neočekávají. Nedostatek vláhy se tak může zásadně podepsat také na úrodě brambor.
4: Tady vidíte vlastně, že ta půda úplně praská, že jsou vlastně ty pory a brambory se skoro vyvalují ven a snad pod tím něco bude, no, takže necháme se překovit třeba za 3 týdny, kdy to budeme vyorávat, tak uvidíme.
5: Popisuje hospodář Lukáš Bauer z Hybrálce. Vysoké teploty a sucho podle něj zapříčinily i dřívější sklizeň obilovin.
4: To jde prostě rychleji, no, letos to bylo nějak minimálně o těch 14 dní dřív. A jak vidíme, tak prostě pole jsou posyčený a zůstává nám jenom ty poslední plodiny, čím si je vlastně kukuřice a mák.
5: Veškerou sklizeň na Vysočině dokončí zemědělci podle Jihlavské agrární komory tento týden. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení stovky tisíc tun suroviny rozhodla vláda na konci března kvůli omezení dodávek ropovody IKL a TAL. Podle Pavla Švagra už Orlen začal ropu postupně vracet.
6: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Ale plán je do konce srpna.
2: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
7: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů 68 cm nestačil. Do dnešních finálových bojů postoupili z Čechů kladivář Myslivčuk a dálkař Mindlschmidt. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo a Janíčková do finálové osmičky postoupila z 8. příčky.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 14 stupňů, v Černovicích 17, Moravské Budějovice hlásí 20. Dnes očekávejte polojasno až skoro jasno, teploty se budou držet mezi 28 a 31 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 77. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu havarovala dodávka. Teď je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a na D1 zpomalte také na 81. kilometru ve směru na Prahu. Odtud je hlášená překážka na vozovce, konkrétně odstavené vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hezké ráno, máme úterý 11. srpna. Po přehledu zpráv se k některým událostem dostaneme na delší čas. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku lidé na podzim nepůjdou k volbám. Nesestavili tam žádnou kandidátku. U současných zastupitelů za to můžou neochota znovu kandidovat i rozepře ohledně elektrické přípojky. Co jsme zjistili, vám předáme zhruba za čtvrt hodiny v reportáži. A připraveny jsou taky písničky, které nestárnou, s nimi Helena Vondráčková a kapela Olympic. Tak pohodové ráno a nerušený poslech.

0: Kapela Olympic s Big Bandem a Nebe nad hlavou v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme úterý 11. srpna a teď je 11 minut po 6. hodině. No a dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok. Dozvíte se například i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr pro něj byla výhra.
1: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, ani jazz, ani jazz rock.
0: Celý rozhovor s Vilémem Čokem si poslechněte dnes po 13. hodině v našem vysílání. Teď je 6 a skoro 13 minut. Chystáme předpověď počasí na dnešní den. Do té doby ještě muzika. Příjemný poslech úterního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem.

0: Ladíte úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Minutu po čtvrt na sedm je na čase si říct o tom, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Teploty v kraji Vysočina jsou teď na svých minimálních hodnotách. Jsou pod 20 stupni, Moravské Budějovice hlásí 19. Třebíč nebo Velké Meziříčí 18 stupňů, Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem má 17, Hubenov, Košetice, Přibyslav a nebo Jihlava hlásí 16 stupňů a Nový Rychnov 15. Tolik počasí aktuální, dnes bude obloha v našem kraji polojasná až skoro jasná, takže čekáme slunečný den a nejvyšší teploty by měly dosáhnout jen 26 až 29 stupňů Celsia. 30 by tedy neměly překročit a mělo by být příjemněji než včera. Vítr povane mírný severních směrů a k večeru bude slábnout. No a za chvíli už se vydáme do Slavníče na Havlíčkobrodsku prozkoumat, proč tam na podzim nebudou komunální volby a co to obci přinese a nebo odebere.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dopoledním rozhovoru vás vezmeme do světa kyberzločinu. Zaměříme se především na podvody, ve kterých hrají roli kurýři. Hostem dobrého dopoledne bude plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, teď je 8 minut do půl sedmé. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě nachystané, nesložili ale kandidátní listinu. Jde o jedinou obec na Vysočině, kde ji neodevzdali. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník. Ten ale nesmí dělat žádná závažnější rozhodnutí.
1: Mně se dotkne třeba tady ta elektrika, se mě dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma se těžko jde do zastupitelstva. No.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne. No. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co. Já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014, byly pak až mimořádné, o rok později. A od té doby je ve vedení vlastně to současné zastupitelstvo. Zda se bude stejná situace opakovat i teď, se uvidí podle toho, zda tu složí kandidátku později.
4: To těžko říct, nevylučuju nic, ale říkám, je potřeba, aby ty lidi si uvědomili fakt tohle, že si toho musí vážit a něco pro to hlavně taky dělat.
2: Od podzima každopádně bude Slavníč spravovat na místo starosty a zastupitelstva ministerský úředník. Ze Slavníče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kitty Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

0: Tohle byly Hoptrop a jejich legendární Tři kříže a zákazové značky u jihlavského Teska se přesunuly od kutkáma, to společně s dalšími aktuálními zprávami řekne Karel Pěška za 3 minuty a přidá taky pohled na silnice v kraji a předpověď počasí. Počkejte si na krátké zprávy s dobrým ránem Českého rozhlasu Vysočina.
1: Léto na Vysočině.

0: Poklidné úterní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Před námi jsou zprávy s Karlem Pěškou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Další etapou v Jihlavě pokračuje rekonstrukce průtahu městem. Počínaje dneškem je zavřený úsek od Teska až k místní části Helenín. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně MHD. Řidiči naopak ode dneška znovu projedou Brněnskou ulicí u Zoologické zahrady. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila z červnového 1,5%. Mírný růst očekává v dalších měsících také Česká národní banka. U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Piloti ho spatřili ve výšce více než 1 kilometr. To je výš, než se můžou drony v dané oblasti pohybovat. Obrátili se proto na dispečink letového provozu. Žádné letadlo se díky včasnému nahlášení s dronem nesrazilo. Úřady ale teď vyšetřují, komu stroj patřil. Ruská liberální opoziční strana Jabloko se nemůže účastnit zářijových parlamentních voleb. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Podle jejího právníka se strana plánuje odvolat. Před soudní budovou se shromáždilo několik stovek převážně mladých příznivců. Žalobu na protiválečné Jabloko podala nacionalistická strana Rodina. Její šéf obvinil Jabloko z přijímání peněz od třetích stran ze Spojených států a Německa. Fotbalisté z pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou od 21 hodin hájit domácí výhru 2-1. Sparta také oznámila, že ji opouští útočník Jan Kuchta. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. V Bystřici nad Pernštejnem nebo Telči je právě 17 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 19. Dnes můžeme čekat polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha zcela vyjasní. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1

Tohle je zpěvačka Jana Kratochvílová, písnička Mám ráda tvůj smích. Krásné ráno, máme úterý 11. srpna, čeká nás slunečný den, kam až dostoupají teploty upřesní za pár minut meteorolog a dodá taky výhled na další dny. Teď se na chvíli zastavíme ve Veverské Bytýšce.

0: Část římskokatolických farářů v brněnské diecézi čeká v srpnu a září stěhování. Biskupství už změny představilo. Celkem je jich letos 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončeném studiu. Na jeden takový případ se teď podíváme.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevovat, že všude jsou dobrý lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky, jak se o tom přemýšlelo v historii, jak se o tom přemýšlí teď. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom až studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžu stavit.
2: Předtím působil třeba jako jáhen v katedrále na Petrově v Brně, pomáhá i ve farnosti v Moravských Budějovicích na Vysočině.
1: Já jsem nikdy nebyl ten jako hlavní, vždycky jsem měl jako někoho nad sebou. Tohle je poprvé, co budu vyloženě administrátor, co to bude jako moje farnost, se dá říct. Bude to nová zkušenost, ale těším se. Ono reálně asi nejtěžší je opustit tu předchozí farnost, protože když se člověk snaží, když ty lidi má nějak rád, tak jasný, že se to nezbaví hnedka.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Se připravuju spíš tím, že jak jsem byl na studiích, takže jsem zas mezi lidma, bavím se jako s lidma, bych zas trošku si odstranil některé jako cizí slova ze svého slovníku a tak.
3: Aby místo kázání nepřišla nějaká italština, angličtina a tak.
1: Přesně tak. Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Do farnosti ve Veverské Bytýšce nastupuje od září. Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
4: Je to vlastně mix takových potřeb. Od toho, že se mohou u některého kněze prostě vyskytnout zdravotní problémy, nebo třeba potřebuje si odpočnout, nebo může dojít k té situaci, že přestože třeba v té farnosti ty věci jakoby fungují a fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Máme přesně 6:45 na Českém rozhlase Vysočina. Je to každý den čas na rozhovor s meteorologem.
1: Počasí.
0: Dnes si budu povídat s meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá s teplotami v kraji Vysočina teď?
2: Tak aktuálně se nám pohybují od 19 do 15 stupňů. Vítr ten nám vane převážně mírný, severních směrů do 20 km za hodinu a máme polojasno nebo skoro jasno.
0: Jak to bude s oblačností a taky s teplotami během úterního dne?
2: Tak čekáme dneska malou oblačnost, polojasno nebo skoro jasno. Na večer by se nám potom mělo začít i vyjasňovat. Ty nejvyšší teploty od 26 do 29 stupňů. Pár nám k tomu bude vítr mírný, severní směru do 25 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout.
0: Takže slunečný den a teploty nepřekročí 30 stupňů, to je celkem příjemný výhled. Pojďme se podívat do dalších dnů, středa, čtvrtek, pátek, jaké teploty ty přinesou.
2: Tak ve středu ty nejnižší teploty očekáváme od 12 do 9 stupňů, v údolích ale mohou klesnout na hodnoty kolem 8 stupňů, ty maximální teploty od 24 do 27 stupňů, ve čtvrtek tam nejčastěji ty nejvyšší teploty od 25 do 29 stupňů, ty nejnižší od 14 do 10 a páteční tam nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší nejčastěji od 28 do 32 stupňů.
0: Takže do pátku bez třicítek a v pátek už možná teploty opět překročí 30 stupňů. Žádné srážky, žádný déšť.
2: Nečekáme, čeká na slunečné počasí.
0: Děkujeme za předpověď Andreje Kvapilové. Hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den a naslyšenou.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme vtip Jardy Hypochondra a taky Hanu Zagorovou písničku Já nemám strach. Dobrý poslech.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No tak tady mám takový černý humor. Byl jsem darovat krev a můžu vám říct, že to bylo naposledy. Tolik blbých otázek jsem ještě neslyšel. Třeba, čí je to krev, odkud je a proč je v kýblu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Teď si na Českém rozhlase Vysočina dáme víno kapely Činasky a po něm ještě Michala Tučného a Já světem tách jen tak s Celtou a chystáme přehled aktuálního dění kolem nás. V něm Karel Pěška za necelých 9 minut zmíní Slavnič na Havlíčkobrodsku, protože tam nedali dohromady kandidátku do podzimních komunálních voleb jako v jediné obci v našem kraji. Kdo bude obec spravovat, to řekneme a taky upozorníme na změnu uzavírky u jihlavského Teska. Teď tedy už to víno. Dobré ráno a dobrý poslech.
3: Zase

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Silnice mezi Jihlavou a Heleninem je ode dneška zavřená. Slavnič na Havlíčko-Brodsku nemá kandidáty do zastupitelstva, volby se tam proto konat nebudou. Tomáš Staněk skončil na atletickém mistrovství Evropy mezi koulaři 9. Dnes bude svítit slunce, teploty nejvýš 29 stupňů. Dobré úterní ráno, zprávy vám přináší Karel Pěška. Rekonstrukce průtahu Jihlavy pokračuje další etapou. Ode dneška je uzavřený úsek od Teska k Heleninu. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně MHD. Současně ode dneška řidiči opět projedou Brněnskou ulicí u zoologické zahrady.
3: Aktuální uzavírka potrvá 2 týdny. Řidiči můžou využít objízdnou trasu od City Parku po Znojemské a Brtnické ulici a dál po jihovýchodním obchvatu do Helenína. Trasu využijí i vozy městské hromadné dopravy, aby mohly obsloužit zastávku v Heleníně. Bez obsluhy ale po dobu oprav zůstane zastávka na člunku. Pěší opravovaným úsekem s opatrností projdou. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
1: Ve Slavníči na Havlíčko-Brodsku nesložili kandidátní listinu. Na podzim se tam proto nebudou konat komunální volby a správu obce převezme po současném zastupitelstvu ministerský úředník. Nemůže ale dělat žádná závažnější rozhodnutí. Podle současného bezpartijního starosty Jana Korbely to může ohrozit plánované investice.
4: Je to změna určitě velká, protože teď tady máme domluvený s krajskou správou opravu komunikace kompletní po modernizaci D1, jako jediná vlastně vesnice. Po modernizaci jsme dokázali to, že tu silnici tady opraví kompletně s propustkama. Jak to teď dopadne, nevím.
1: Energetická skupina ČES vydělala v prvním pololetí letošního roku přes 18 miliard korun. Provozní výnosy dosáhly téměř 160 miliard. Provozní zisk před odpisy meziročně klesl o pětinu na 59 miliard korun. Podle ČESu zatím stojí hlavně nižší ceny, za které společnost prodávala vyrobenou elektřinu. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého nominovala vládní strana TISA. Opoziční uskupení Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy.
2: Sport.
1: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů 68 cm nestačil, když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. I přes zklamání se už Staněk těší na závody a doufá, že na dalších vrcholných akcích v příštím roce to bude lepší.
5: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku. A tohle je jenom prostě takový jako blbej mezistupínek. No.
1: O medaile budou dnes v Birminghamu bojovat z Čechů kladivář Myslivčuk a dálkař Mindlschmidt.
2: Počasí.
1: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Telči je právě 17 stupňů, Náměšť nad Oslavou hlásí 19. Dnes můžeme čekat polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha zcela vyjasní. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 přetrvává problém na 77. kilometru ve směru na Prahu. Stále je tam neprůjezdný levý pruh, odklízejí tam havárii. dodávky. A v Jihlavě musíte ode dneška počítat také s uzavírkou v ulici Na Stoupách. Důvodem je pořádání kulturní akce Magma Fest. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné ráno, máme úterý 11. srpna, za chvíli popřejeme k svátku Zuzanám. Řekneme, kolik jich žije v našem kraji a víte, že to je už 10 let, co jihlavský rodák Lukáš Krpálek vybojoval olympijské zlato. Připomeneme místo konání olympijských her a taky řekneme, jakou nejvyšší teplotu v historii vědci naměřili v Evropě. Zůstávejte i dál ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Se správným naladěním vám v nejbližších minutách pomůže Leona Machálková a Václav Neckář. Pohodové úterní ráno a nerušený poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Máme 7 hodin, k tomu 12 minut. Český rozhlas Vysočina vás zve na sobotní mrkvancobraní dopolné. Začíná od 14 hodin odpoledne a kromě nejrůznějších pochutin z mrkve uslyšíte taky za Trest Band nebo Sáru Melfajtovou a The People. Na děti čeká skákací hrad, taky Tonda Obal a soutěženo a vyhlášen bude pořádném ochutnávání taky ten nejlepší mrkvanec. Mrkvancobraní 2026 Polná Husovo náměstí, sobota 15. srpna od 14 hodin. Tolik pozvánka na víkend, 2500 ještě pár navíc žen a dívek žije v kraji Vysočina se jménem Zuzana. Určitě o nějaké víte, tak se osmělte a popřejte všechno nejlepší k svátku. S 11. srpnem je spojena ještě spousta dalších událostí, první promítání kina v Brně, taky zprovoznění lanovky na Černou horu a taky olympijské zlato Lukáše Krpálka. Tak si pojďme říct.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.
5: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné úterní ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina. Máme 18 minut po 7. hodině.
1: Počasí.
0: Dukovany teď hlásí skoro jasnou oblohu a 20 stupňů, Náměšť nad Oslavou nebo Moravské Budějovice mají 19, 18 stupňů je v Telči, Třebíči nebo Velkém Meziříčí a 17 hlásí Přibyslav, Košetice, Jihlava nebo Havlíčkův Brod. Čeká nás slunečný den s teplotami pod 30 stupni, úterní obloha bude polojasná až skoro jasná a ty nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude mírný vítr severních směrů a bude k večeru slábnout. Suchá půda, prach a obavy o úrodu. Letošní počasí výrazně ovlivňuje hospodaření zemědělců na Vysočině. Jak se nedostatek vláhy promítá do sklizně a chovu zvířat, to uslyšíte za chvíli v reportáži Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V úterním dopoledním rozhovoru vás vezmeme do světa kyberzločinu. Zaměříme se především na podvody, ve kterých hrají roli kurýři. Hostem dobrého dopoledne bude plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 7 hodin 23 minut v lese jsme byli s Pukáčem a teď se s Českým rozhlasem Vysočina vydáme na pole. Letošní sucho se výrazně podepisuje na zemědělství v našem kraji. Farmáři sklízí méně slámy, obávají se o úrodu brambor a problémy mají i chovatelé dobytka. A podle předpovědi si na pořádný déšť budou muset ještě počkat.
1: Že právě stojíme na poli, kde jsme měli zasít ječmen, sklízíme teda už slámu.
2: S ředitelem zemědělské firmy Dobrosev Pavlem Piňosem jsme kousek za Dobronínem. Kolem nás teď právě projíždí les, který sbírá slámu a stlačuje ji do takových hranatých balíků. Kvůli suchu a extrémním teplotám jí ale letos bude daleko méně, než bývá zvykem.
1: Výnosy letošní rok vypadají, že se budou pohybovat někde na úrovni 1,5 tuny. Kdy v předchozích letech jsme byli zvyklí na tak 3,5 tuny z hektaru, což pro nás znamená, že musíme tu slámu zdrojovat i nákupem, nejenom z vlastní produkce, a už jsme přistoupili i k tomu, že lisujeme řepkovou slámu, kterou steleme. Řepková tolik nesaje, musí se častěji kydat, samozřejmě zase jsou to náklady spojeny s technikou, lidi a tak dále.
2: Kromě rostlinné výroby se letošní počasí podepisuje i na té živočišné, a to třeba na produkci mléka.
1: Co je pro nás nejhorší, se nám objevují čím dál častěji tropické noci, kdy ten dobytek přes noc si právě neodpočne v tom tepelném stresu, který by neměl nastávat, tak ať chceme nebo nechceme, tak jsou.
2: Lépe na tom nejsou ani hospodáři o pár vesnic dál v Hybralci. Lukáš Bauer prý takové sucho ještě nezažil.
3: Tady vidíte vlastně, že ta půda úplně praská, že jsou vlastně ty pory a brambory se skoro vyvalují ven a to nepamatuju, jako takový sucho. Si nepřijde v nějaký vydatnější srážky, tak prostě brambory taky zaschnou. Sotva člověk jenom jde, prostě tak se práší v odnoch a letošní léto je teda jako fakt mazec. No.
2: Úrodě podle něj nepomohly ani srážky z minulého týdne.
3: Potřebovalo by to nějaký trvalejší déšť celodenní, ale tady nějaký tyhle ty přehánky na půl hodinky, to prostě nemá moc význam. No.
2: Ani výhled na další dny však zemědělcům příliš naděje nedává. Meteorologové na tento týden očekávají téměř nulové srážky. Z Dobronína a Hybralce Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné úterní ráno. Stoupá počet studentů na vysokých školách a koupaliště v Havlíčkově Brodě pořídilo nový defibrilátor. Kdo ho může obsluhovat a taky jaká je situace na silnicích, to všechno zjistíte právě teď od Karla Pěšky na Českém rozhlase Vysočina.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Státem zapůjčenou ropu by společnost Orlen Unipetrol měla vrátit do konce měsíce. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení stovky tisíc tun suroviny rozhodla vláda na konci března kvůli omezení dodávek ropovody IKL a TAL. Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Nový automatizovaný defibrilátor pořídili správci na letní koupaliště v Havlíčkově Brodě. Přístroj může v případě náhlé srdeční zástavy pomoci obnovit srdeční rytmus. Uživatel při jeho použití dostává hlasové pokyny, které ho provedou celým postupem. Použít ho tak může i člověk bez zdravotnického vzdělání. Vysoké školy žádají od státu více peněz kvůli rostoucímu počtu studentů. Na univerzity přicházejí silné populační ročníky a školy proto navyšují své kapacity. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se rozpočty univerzit naopak sníží. Ministerstvo školství původně navrhovalo přidat vysokým školám 4 miliardy korun o konečné podobě rozpočtu, ale teprve rozhodne. Při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami zemřelo v ukrajinském Záporoží nejméně 5 lidí a dalších 20 je zraněných, informoval o tom šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov. Ruská armáda se podle něj zaměřila na průmyslové objekty a infrastrukturu. Část Záporoží zůstala bez elektřiny, novému úderu balistických střel čelilo také hlavní město Kyjev. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková se dostaly do dnešního večerního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu v Paříži. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Sémanová byla 5. V Havlíčkově Brodě nebo Hubenově je právě 17 stupňů, v Dukovanech 20. Dnes můžeme čekat polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha zcela vyjasní. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 77. kilometru ve směru na Prahu brzy ráno havarovala dodávka. Stále probíhá odklízení nehody, neprůjezdný je tam levý jízdní pruh a zpozorněte také na 106. kilometru ve směru na Brno. Tam si je porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Víte, co jsou to mufety? Jestli tak jako já vůbec netušíte, počkejte si, už za chvíli se to dozvíme od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Teď jsou tu buty.
2: Dobré ráno s Ivanou Vítkovou.

0: Hezké ráno, jestli máte dnes nějaké povinnosti, tak si určitě neberte příklad z Petra Spáleného, který teď na Českém rozhlase Vysočina zpíval Dlouho, dlouho spím. Máme 7 hodin a 40 minut úterý 11. srpna. Přejeme dobrý start do nového dne. Čeká nás rozřešení hádanky, co jsou to mofety.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krásné ráno, je úterý 11. srpna a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina a nám tím děláte velkou radost. Teď je krátce po 7:45.
1: Počasí.
0: Můžeme si říct, jak v kraji Vysočina je a jak bude. Dukovany hlásí skoro jasnou oblohu a 20 stupňů, Náměšť nad Oslavou nebo Moravské Budějovice mají 19. 18 stupňů je ve Velké Mezříčí, Třebíči nebo Telči a 17 stupňů hlásí Jihlava, Havlíčkův Brod a taky Košetice nebo Přibyslav. Čeká nás slunečný den s teplotami pod 30 stupni. Úterní obloha bude polojasná až skoro jasná a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. K tomu mírný vítr severních směrů, který bude k večeru slábnout. Z čeho by naše makovičky ze školky vyrobily tu nejchutnější zmrzlinu? Za chvíli se to dozvíme.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Taky kapela Argema se stavila na pár minut do úterního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. 9 minut zbývá do 8 hodiny. Kolegyně Irena Šarůnová si s dětmi v mateřské škole na Jarní ulici v Jihlavě povídala o tom, z čeho by vyrobili tu nejlepší zmrzlinu. Poslechněte si dětské nápady.
1: Makovičky.
2: Jak se dělá zmrzlina?
3: Z ledu. Jsou třeba z různých ovocích nebo zelenin.
4: Rozseklý čokolády. Oni to namíchají, potom to dají do mrazáku, chvilku počkat. Dají to do takový tyto a se vznikne ta zmrzlina.
5: Zmrzlina se dělá ze šlehačky. Oni udají takovou polevu, hodí tam kousky ledu, dají to do mrazáku, potom to vyndají a to těsto nadají na takovou tyčku a potom do takových věcích formových.
6: Třeba jahodová se dělá, že se vezmou jahody, dají se třeba do mixéru, pak se do toho hodí led, pak se to dá do mrazáku a pak se to dá do formiček nějakých.
2: Jak se dělá točená?
7: Že mají nějaký stroj.
8: Se takhle páškou zatočí a ono se to takhle vyjede.
9: Já mám ráda jahodovou, tu lantilkovou. Já mám prostě ráda všechny.
0: To je největší pravda, všechny zmrzliny jsou výborné. Makovičky. Jak sucho ovlivňuje chov dobytka v našem kraji a taky zřícení ukrajinské stíhačky MiG-29. To jsou střípky ze zpráv, které na 8 hodinu chystá Karel Pěška. Do zpráv ještě Petr Muk a po něm Vašo Patejdl. Příjemný poslech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Sucho na Vysočině snižuje výnosy slámy. Zemědělci musí dokupovat. Soud projedná návrh na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka umučeného faráře Toufara z Číhoště. Na Ukrajině se zřítila stíhačka MiG-29, havarovala poblíž Oděsy. Dnes bude svítit slunce, teploty nejvýš 29 stupňů. Dobré úterní ráno, zprávy vám přináší Karel Pěška. Nižší výnosy slámy než v předchozích letech očekávají letos zemědělci na Vysočině. Můžou za to vysoké teploty a nedostatek srážek. Například farmáři v Dobroníně na Jihlavsku kvůli tomu používají jako podestýlku pro hospodářská zvířata i méně kvalitní řepkovou slámu, nebo ji nakupují od ostatních zemědělců, vysvětluje ředitel firmy Dobrosev Pavel Piňos.
6: Výnosy letošní rok vypadají, že se budou pohybovat někde na úrovni 1,5 tuny, kdy v předchozích letech jsme byli zvyklí na tak 3,5 tuny z hektaru, což pro nás znamená, že musíme tu slámu zdrojovat i nákupem, nejenom z vlastní produkce.
4: O žních na Vysočině budeme v našem vysílání podrobně mluvit za 20 minut s předsedou Krajské agrární komory Jaroslavem Michalem. Krajský soud v Hradci Králové se dnes začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka. Byl spolupracovníkem faráře Josefa Toufara z Číhoště na Havlíčkobrodsku, umučeného komunistickou státní bezpečností. Václava Trtíka příslušníci tajné policie zatkli v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech drželi ve vězení. O soudní rehabilitaci požádala jeho dcera. Provozní výnosy energetické skupiny ČEZ dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy činí za polovinu roku 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČEZ elektřinu prodával, sdělil mluvčí Ladislav Kříž.
7: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků. Takzvaná windfall tax.
4: Skupina ČEZ podle Ladislava Kříže také zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 109 a 114 miliardami korun. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard. To je o miliardu více, než ČEZ předpokládal na jaře. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
8: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
4: Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil devátý. Do finále mítinku postoupili dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů.
5: Počasí.
4: V Havlíčkově Brodě nebo Hubenově je právě 17 stupňů, v Dukovanech 20. Dnes můžeme čekat polojasno až skoro jasno, k večeru se obloha zcela vyjasní. Teploty se budou pohybovat mezi 26 a 29 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 na 77. kilometru odsklízejí ranní havárii dodávky. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Odstavená vozidla jsou na 99. kilometru ve směru na Brno a o kousek dál na 88. a půltém ve směru na Prahu. Dejte pozor, šťastně dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké ráno, 5 minut po 8 hodině. Stručné informace o aktuálním podstatném dění kolem nás teď budeme mezi písničkami doplňovat. Prohlídku hradu Lipnice nad Sázavou si můžete zdarma zpestřit představením historického šermu a taky ochutnávkou staročeské dobroty. Když šermíři na Lipnici vystoupí, řekneme za pár minut, jak dohrají a dospívají skupiny Balet a Projektil. Pohodový poslech.
5: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné úterní ráno, tady je Český rozhlas Vysočina a já už mám na telefonu Petra Žampacha ze skupiny historického šermu Buhurt. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno i vám.
0: Já mám velkou prosbu na vás, abyste nás pozval na to, co chystáte na hradě Lipnice.
1: Takže naše skupina historického šermu Buhurt právě toto úterý, středa a čtvrtek bude vystupovat na hradě Lipnice. Bude to s vystoupením divadelním šermířským, které má název Nadluh, a součástí vystoupení bude také ochutnávka staročeských placek a výklad o zbraních a zbrojích, které využívá naše skupina při vystoupení. No a vstupné je dobrovolné.
0: Je to jednou za den, říkal jste úterý, středa a čtvrtek, tak po každé jednou?
1: Ne, je to úterý, středa, čtvrtek a každý den je to třikrát. A časy vystoupení jsou 11.30, 13.30 a 15.30.
0: Ještě mě velmi zajímá, to je takový zvláštní název Buhurt, znamená to něco?
1: Když jsme zakládali skupinu historického šermu v roce 1990, tak jsme narazili na starý český název pro rytířský turnaj Buhurt a je to boj rytířů ve skupinách, nejprve začínajících na koních, posléze boj pokračoval i na zemi jako pěší bojovníci, takže Buhurt.
0: Na ukázky historického šermu a taky na staročeské placky nás pozval Petr Žampach ze skupiny historického šermu Buhurt. Bude to na zámku v Lipnici nad Sázavou. Děkujeme za pozvánku a ať se vše vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: A já jen dodám, že informace o šermířském vystoupení najdete taky na webu hrad-lipnice.cz.
2: Léto na Lipnickém hradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin k tomu 17 minut posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Velké Meziříčí a nebo Moravské Budějovice teď hlásí 20 stupňů, Třebíč, Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava nebo Havlíčkův Brod mají 19 stupňů a skoro jasnou oblohu udává taky meteorologická stanice v Kostelní Myslové u Telče, Žďár nad Sázavou, Košetice, Nový Rychnov a nebo Libice nad Doubravou, všude tam máte 18 stupňů. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami pod 30 stupni, úterní obloha bude polojasná až skoro jasná a nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Vád bude mírný vítr severních směrů a bude k večeru slábnout. Na Vysočině stále pokračují žně. Úroda je však oproti předchozím letům zatím nižší. Proč tomu tak je, probereme už za chvíli s předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: V úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina jsme si dali dobrý kafe s Lucí Bílou. Máme 8 hodin a k tomu 22 minut. A žně na Vysočině se blíží ke konci. Letošní úroda je zatím slabší než loni. Proč tomu tak je a které plodiny jsou nejvíc ohrožené suchem? O tom teď budu mluvit s předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak letošní žně v našem kraji zatím hodnotíte, jaká je ta očekávaná úroda ve srovnání s loňskem a kolik je třeba už sklizeno obilí?
1: No, tak sklizeně už téměř na konci. Dá se říct, že už máme požních a ta letošní úroda bude nejslabší za posledních 14 let.
0: Ovlivňují to současné teploty, které plodiny jsou třeba suchem zasažené nejvíce?
1: No tak oni to ovlivňovali na jaře chladno a mrazy v březnu, dubnu a potom přišlo sucho a teplo a takže ozimé plodiny tyto tolik nepocítily, ale jarní plodiny, jarní pšenice, jarní ječmen a pak i krmné plodiny, kukuřice a travní porosty, tak tyto odnesly nejvíce a samozřejmě teď trpí i brambory.
0: My jsme doteď mluvili o množství sklizených plodin, ale má to letošní horké a suché počasí vliv třeba i na kvalitu?
1: Samozřejmě, když nebyla ta vlhkost, když nebyla ta voda, tak zrníčka obilky budou drobnější nebo jsou drobnější, jak u obilí, tak u řepky, takže i ty kvalitativní parametry letos nebudou dobrý.
0: Můžou být případně jak ovlivněné třeba i plodiny, které se budou sklízet v nejbližších měsících, třeba brambory?
1: No, tak samozřejmě brambory teď by měly narůstat a teď jim chybí voda, takže výnosy brambor letos budou nízký a brambor bude málo a troufnu si říct, že brambor bude i nedostatek asi.
0: S předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem jsme probrali vliv sucha a tepla na úrodu v našem kraji. Moc děkujeme za informace a přejeme hezký den.
1: Krásný den, nashledanou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: V úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina před námi zprávy, které připravil a přečte Karel Pěška.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Další etapou v Jihlavě pokračuje rekonstrukce průtahu městem. Počínaje dneškem je zavřený úsek od Teska až k místní části Helenín. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně MHD. Řidiči naopak ode dneška znovu projedou Brněnskou ulicí u zoologické zahrady. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, především nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin, které v červnu meziročně klesly o více než 3%. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO, získalo by 38% hlasů. Ukázal to průzkum společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 respondentů. Druhé by skončilo hnutí STAN z 15 a třetí ODS z 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého nominovala vládní strana TISA. Opoziční uskupení Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce Tamáš Šujok byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA ho minulý měsíc donutila k odchodu z funkce změnou ústavy. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. V Přibyslavi nebo Počátkách je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. Dnešek nás čeká polojasný až skoro jasný, večer se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dvě nehody jsou teď na Havlíčkobrodsku, jedna mezi Přibyslaví a obcí Žižkovo pole. Nákladní auto se tam střetlo s osobním, se zvýšenou opatrností místem projedete. A druhá nehoda je na silnici 150, kousek od obce Kožlí. Tam se vybourala dvě osobní vozidla. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku lidé na podzim nepůjdou k volbám, nesestavili tam žádnou kandidátku. U současných zastupitelů za to můžou neochota znovu kandidovat i rozepře ohledně elektrické přípojky. Víc si poslechněte za chvíli v reportáži.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Český rozhlas Vysočina vás zve na letošní prázdniny v Telči na nádvoří zámku dnes večer od 19 hodin a 30 minut. Vlastně přesně v době zatmění slunce, to bude zajímavé, vystoupí Maria Tilšarová a Sidi Tobias. Ale prázdniny v Telči nabízí daleko víc než jen večerní koncerty. Každý den probíhá v 15 hodin pohádka nebo divadlo pro děti přímo na náměstí v Telči. Náměstí taky hostí kocouří scénu v 17 hodin. Mezi 16. a 20. hodinou jsou koncerty a vystoupení na scéně u lodiček zcela zdarma. Můžete si tam sednout na trávu a poslechnout do sytosti. Připravena jsou taky noční nocturna nebo besedy na univerzitní scéně. Celé město je plné stánků s řemeslnými výrobkami, dobrotami, palačinkami, bramborovými plackami, zmrzlinou a spoustou dobrot k pití. Víc o prázdninách v Telči najdete na stránkách www.prázdninyvtelči.cz.
1: Léto na prázdninách v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: V úterý 11. srpna jste ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Krátce po 8:45 nabídneme podrobnou předpověď počasí na nejbližší dny s meteorology. Teď máme před sebou reportáž ze Slavníče na Havlíčkobrodsku. Tam letos na podzim nebudou komunální volby. Obálku i urny sice už mají na úřadě nachystané, nesložili ale kandidátní listinu. Jde o jedinou obec na Vysočině, kde ji neodevzdali. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník.
1: Mě se dotkne třeba tady ta elektrika, se mi dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma je těžko jde do zastupitelstva. No.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne, no. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co, já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014, byly pak až mimořádné, o rok později. A od té doby je ve vedení vlastně to současné zastupitelstvo. Zda se bude stejná situace opakovat i teď, se uvidí podle toho, zda tu složí kandidátku později.
4: To těžko říct, nevylučuju nic, ale říkám, je potřeba, aby ty lidi si uvědomili fakt tohle, že si toho musí vážit a něco pro to hlavně taky dělat.
2: Od podzima každopádně bude Slavníč spravovat na místo starosty a zastupitelstva ministerský úředník. Ze Slavníče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tohle je Eros Ramazzotti v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Už téměř 3 minuty uplynuly od 8:45. Nejvyšší čas povídat si s meteorologem.
1: Počasí.
0: Připraven je Mojmír Martán. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů je teď v kraji Vysočina?
2: Aktuálně se teploty pohybují od 17 do 22 stupňů, no a máme všude slunečno, na nejvýš malou oblačnost.
0: Jak to bude s tou oblačností a s teplotami během úterního dne?
2: Tak ta oblačnost bude i přes den jen malá, bude převažovat polojasno nebo skoro jasno, večer se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty budou v odpoledních hodinách 26 až 29 stupňů. Mírný vítr severních směrů bude večer slábnout.
0: Dnes nečekáme žádné srážky.
2: Beze srážek, ano.
0: Včera přicházelo přes Vysočinu pásmo oblačnosti, ze kterého sem tam vypadla nějaká přeháňka. Kolik toho napršelo v našem kraji?
2: Napršlo toho velmi málo, byl poměrně suchý vzduch, takže napršlo nejvýše do 2 mm, pouze stanice Kadov ve Žďárských vrších hlásí 4 mm.
0: Tak to bylo včera, výhled na další srážky, je tam nějaký vidět v nejbližších dnech?
2: V nejbližších dnech srážky nebudou, bude nás ovlivňovat tlaková výše, takže nejbližší srážky bych viděl až od neděle dále.
0: Dobrá, a pojďme jenom říct teploty nejbližších dnů. Dnes tedy do 29 stupňů, středa, čtvrtek, pátek, jaké tam budou teploty?
2: Tak středeční ranní teploty budou mezi 12 a 9 v údolích místy kolem 8 stupňů, odpoledne se oteplí na 24 až 27 stupňů. Čtvrteční ráno přinese teploty 14 až 10 stupňů, odpoledne potom 26 až 30 stupňů, no a převažovat bude jasno nebo na nejvýš malá oblačnost.
0: Děkujeme za výhled na počasí Mojmíru Martanovi. Pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Známe tedy výhled na počasí v našem kraji a na Českém rozhlase Vysočina. Chystáme písničku Anny K. a taky vtip Jardy Hypochondra. No a na 9:00 další zprávy. Po 9:00 už převezme štafetu dopolední průvodkyně Hela Dvořáková. S přáním poklidného úterý se loučí Ivana Víznerová a vstávat společně můžeme i zítra od 5:00 ráno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vaďo, řekni fór.
1: No tak tady mám takový černý humor. Byl jsem darovat krev a můžu vám říct, že to bylo naposledy. Tolik blbých otázek jsem ještě neslyšel. Třeba, čí je to krev, odkud je a proč je v kýblu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemědělci na Vysočině sklízejí dříve, sucho může ovlivnit úrodu brambor. Havlíčkobrodské koupaliště správci vybavili defibrilátorem. Koulař Staněk na atletickém mistrovství Evropy skončil 9. Dnešek přinese slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Začínají zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Sucho letos zemědělcům na Vysočině značně komplikuje hospodaření. Vysoké teploty a nedostatek srážek se odrážejí na úrodě i stavu půdy. Meteorologové navíc v nejbližších dnech výraznější déšť neočekávají. Nedostatek vláhy se tak může zásadně podepsat také na úrodě brambor.
2: Tady vidíte vlastně, že ta půda úplně praská, že jsou vlastně ty pory a brambory se skoro vyvalují ven a snad pod tím něco bude, no, takže necháme se překovit třeba za 3 týdny, kdy to budeme vyorávat, tak uvidíme.
3: Popisuje hospodář Lukáš Bauer z Hybrálce. Vysoké teploty a sucho podle něj zapříčinily i dřívější sklizeň obilovin.
2: To jde prostě rychleji, no, letos to bylo nějak minimálně o těch 14 dní dřív. A jak vidíme, tak prostě pole jsou posyčený a zůstává nám jenom ty poslední plodiny, čím si je vlastně kukuřice a mák.
3: Veškerou sklizeň na Vysočině dokončí zemědělci podle Jihlavské agrární komory tento týden. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Letní koupaliště v Havlíčkově Brodě má k dispozici nový automatizovaný defibrilátor. Přístroj pořídili správci a v případě náhlé srdeční zástavy může pomoci obnovit srdeční rytmus. Uživatel při jeho použití dostává hlasové pokyny, které ho provedou celým postupem. Defibrilátor tak může využít i člověk bez zdravotnického vzdělání. Veřejné vysoké školy navyšují kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz školy dostanou od státu. Pokud se jejich rozpočet příští rok nezvýší, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozili kvalitu výuky, uvádí předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
0: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, dokud neskončí takzvané vládní prázdniny. To bude příští týden. Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí, informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Více než 1500 domů je poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly včera po 7:30 ráno místního času, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty.
1: Sport.
0: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staníka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů 68 cm. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
5: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný. Trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
0: Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali dva Češi, dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk.
1: Počasí.
0: Přibyslavi nebo Počátkách je teď 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. Dnešek nás čeká polojasný až skoro jasný, večer se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku stále opatrně mezi Přibyslaví a obcí Žižkovo pole. Odklízejí tam střed nákladního a osobního auta. Na Havlíčkobrodsku přetrvává problém také na silnici číslo 150 u obce Kožlí. Tam odklízejí střed dvou osobních aut. A do třetice Třebíčsko. Dvě osobní vozidla se vybourala v ulici Sadová v Želetavě. Na místo vyjeli policisté. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné úterní dopoledne, máme 5 minut po 9. hodině, zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina a to je dobře, protože už za pár minut se budeme věnovat jídlu. Dneska si připravíme něco rychlého a hlavně zdravého. Dáme to do trouby, upečeme a je hotovo. Řeč bude o rybě na zelenině, respektive připravíme si rybí filet se zeleninou. Více o tom Dáša Kubíková za pár minut, do té doby Helena Vondráčková nebo Karel Gott. Už jsem chtěla skřížit dohromady příjmením a jménem, tak tedy teď už to máme jasno.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Komu z nás by se chtělo vařit v tomhle tropickém počasí? Zvlášť v létě, pěkně stát, v horku, v kuchyni, co? Já myslím, že většina z vás mi dá za pravdu, že nechtělo. Raději si dáme nějaký rychlý, smažený pokrm, máme to bez práce. No ale my dneska uděláme úplně něco jiného. My dneska si připravíme něco, co je zdravé a hlavně se to všechno víceméně upeče samo. Tak tedy pojďme na recept Dáši Kubíkové.
2: Když vezmeme velmi zdravé rybí maso, dost často je obalíme v trojobalu a usmažíme. Je to velmi dobré, to uznávám. Ale když si místo toho jednou za čas raději dáme rybu pečenou a doplníme ji hromadou zeleniny, bude to mnohem lepší i chuťově. Použít můžeme mražené rybí filety, ale jestli se vám do ruky dostane čerstvý úlovek, protože třeba máte v rodině vášnivého rybáře, i tady se vyplatí rybu zbavit kostí a nafiletovat. Budeme ji zapékat na másle se zeleninou, takže aby vám chutnalo, vezměte nejlépe takové druhy zeleniny, které máte rádi. Někomu neladí lilek, jinému česnek a dalšímu zase paprika, takže opravdu prozkoumejte zahradu a řiďte se svou chutí. Do pekáčku můžeme na směs másla a oleje dát na kolečka nakrájenou cibuli nebo pórek, přidat pár stroužků česneku, fazolové lusky, kukuřici z nálevu, cuketu na špalíčky a podobně. Zeleninu jemně osolíme a promícháme. Také plátky ryby osolíme a potřeme prolisovaným česnekem. Položíme na zeleninu a dalších pár plátků másla položíme nahoru. Zapečeme na 180 stupňů do měka. Zelenina už se sama o sobě dá brát jako příloha, takže oběd máte hotový. Jestli ale dáváte přednost bramborám, bude vaše porce ještě bohatší. Brambory tady můžeme buď uvařit bokem, nebo upéct v pekáčku s ostatní zeleninou. Potřebují ale více času, takže rybí maso v tomto případě přidáme až po půl hodině a teprve pak dopečeme. Nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Milovníci Harryho Pottera, pozorněte. Už za pár minut vám řekneme, co je k vidění na výstavě, která připutovala do pražských Letňan. Teď ale Paul Simon a Art Garfunkel.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Skupina Mandraže a motýly v 9 hodin 23 minut. Říkám si, že těch motýlů by klidně mohlo létat teď v létě víc. Nicméně do Prahy dorazil svět Harryho Pottera, to je zásadní věc. V Letňanech začala velká interaktivní výstava věnovaná kouzelnickému světu. Zopakovat si pár kouzel vyrazila i redaktorka Monika Doležalová.
1: Takže raz, dva, tři.
2: Pubertův plánek. Musíme se najít. Už, tady jsem.
3: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů.
4: Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
5: You do it then if you're so clever.
4: Go on, go on.
6: Wingardium Leviosa.
3: Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
7: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
3: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravu kouzelného lektvaru.
2: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně. Pak tam mám pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
3: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
7: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
2: Na jak dlouho to tak je vlastně?
7: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny.
3: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Český rozhlas.
8: Mr. Potter, our new celebrity.
0: Pokud ale nepatříte mezi milovníky Harryho Pottera, ale naopak rádi vyrážíte na magická místa, tak bych pro vás jeden tip měla, protože už tenhle pátek 14.8. na Křemešníku od 18 hodin začne koncert Pavla Helana, českého písničkáře, zpěváka, kytaristy a taky moderátora, který vlastně propojuje folk, šanzon, humor a taky duchovní témata. Pořadatelem této akce je Matice Křemešnická a všechno se to uskuteční v nádherné atmosféře přímo v kostele Nejsvětější Trojice. Tak si tuhle možnost nenechte

Léto na koupališti v Bystřici nad Pernštejnem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Martin Maxa, skladba Se laví v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, teď také Míra Marek a téma jeřabiny.
1: Bejvávalo.
2: O jeřabinách rostou v lesích mnohdy jaksi mimo děk na divoko, ale vídáme je i kolem silnic a už málo u domů. A to přesto, že jeřáb bejvával po staletí našimi předky považován za ochránce stavení, patrona plodnosti a strážce života. Navíc, pozor, jeho dřevo se používalo k výrobě flétnových nástrojů. Jeřabiny jsou od podzimu potravou hlodavcům a hlavně ptákům. Tam, kde rostou, mají ptáci plná břicha, říkával pradědeček. Hlavně kosy a drozdi je polikají úplně celé. Aby mohla semínka jeřábu vzklíčit, musí projít ptačím trávicím traktem. Tak je příroda dokonalá, že vše má svůj smysl. Díky ptákům jsou nestravitelná semena roznášena a rozsévána do širého okolí. Za starých časů si lidé věšeli červeno-zelené jeřabinové věnečky a snídky jeřabin nad okna a nade dveře, aby tak chránili domácnost před zlými duchy, čarodějnicemi a blesky. Jeřáb měl pro ně léčivé i magické účinky, byl považován za posvátný. Věřilo se, že jeho plody přinášejí inspiraci, pročišťují tělo i mysl a zbavují klamu. A navíc už staré bylinkářky věděly, že čaj ze sušených jeřabin zbavuje zácpy. Věděl to i dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů. No a zítra nás čeká hodokvas.
1: Bejvávalo.
0: Do 10. hodiny ještě stihneme pořad Minuta pro zdraví a připomínám, že v 9.45 startuje zámecké léto, tak si ho nenechte ujít. Teď ale Pavel Bobek a skladba Houston. Hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zdraví.
1: Když vás uštne zmije a dostanete se do nemocnice, tak vám tam dají to antisérum, ne?
2: Antisérum existuje, ale podává se daleko méně, než by lidi čekali. Ono to zmijí uštnutí samo o sobě většinou neohrožuje na životě, takže stačí, když se léčí místní postižení, podávají se protizánětlivé léky a monitoruje se dech a srdíčko a teprve, kdyby byly vážné celkové příznaky, zvažuje se podání antiséra. Je to proto, že antisérum se vyrábí na bázi koňského séra a jeho použití může vyvolat těžké alergické reakce. Tak, abychom nenadělali víc škody než užitku.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snášíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučení. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo a v tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007. Prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kameny, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Frýdlantu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Frýdlantu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme odtamtud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Frýdlant znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom Frýdlantském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No, je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Další Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka, za B. Berta z Mikulova, za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku, z Frýdlantu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Mně se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinou se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Silnice mezi Jihlavou a Heleninem je ode dneška zavřená. Slavníč na Havlíčkobrodsku nemá kandidáty do zastupitelstva. Skupina ČES v prvním pololetí vydělala přes 18 miliard, zvýšila také celoroční odhad čistého zisku. Dnešek přinese slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Začínají zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Rekonstrukce průtahu Jihlavy pokračuje další etapou. Ode dneška je uzavřený úsek od Teska k Heleninu. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně MHD. Současně ode dneška řidiči opět projedou Brněnskou ulicí u zoologické zahrady.
3: Aktuální uzavírka potrvá 2 týdny. Řidiči můžou využít objízdnou trasu od City Parku po Znojemské a Brtnické ulici a dál po jihovýchodním obchvatu do Helenína. Trasu využijí i vozy městské hromadné dopravy, aby mohly obsloužit zastávku v Heleníně. Bez obsluhy ale po dobu oprav zůstane zastávka na člunku. Pěší opravovaným úsekem s opatrností projdou. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
2: Komunální volby letos ve Slavníči na Havlíčkobrodsku nebudou. V obci nesložili kandidátní listinu. Opakuje se tak situace z roku 2014. Tehdy se tam volby také nekonaly a uskutečnily se až mimořádné o rok později. Stejně jako tehdy i teď převezme správu obce dočasně vybraný úředník ministerstva vnitra. Vysvětluje mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
4: Pokud se v některé obci nenajde dost uchazečů, ministr vnitra tam bude muset vypsat dodatečné komunální volby. Do zvolení nových zastupitelů a vedení obce bude obecní úřad řídit jako správce ministerský úředník. Nebude však moci činit závažnější rozhodnutí.
2: Slavníč je jedinou obcí na Vysočině, která v termínu kandidátní listinu neodevzdala. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 respondentů. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí je ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Provozní výnosy energetické skupiny ČES dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy činí za polovinu roku 59 miliard, to je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČES elektřinu prodával, sdělil mluvčí Ladislav Kříž.
5: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
2: Skupina ČES podle Ladislava Kříže také zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 109 a 114 miliardami korun. Očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard. To je o miliardu více, než ČES předpokládal na jaře.
1: Sport.
2: Dvě české plavkyně zabojují dnes večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. Poplavou trať 100 metrů volný způsob. Fotbalisté pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou od 21 hodin hájit domácí výhru 2-1. Sparta také oznámila, že ji opouští útočník Jan Kuchta. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava.
1: Počasí.
2: V Humpolci je teď 19 stupňů, v Jihlavě nebo Velkém Meziříčí 21. Dnešek nás čeká polojasný až skoro jasný, večer se zcela vyjasní. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Třebíči teď musíte být velmi opatrní, v křižovatce ulic doktora Antonína Hobzy a Sucheniova. Havarovala tam dvě osobní auta, probíhá odklízení nehody. Nová uzavírka je ode dneška v Jihlavě v ulici Na Stoupách. Důvodem je konání kulturní akce Magma Fest. A na D1 zpomalte na 88,5 kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Úterní dopoledne, 5 minut po 10. hodině, pokračujeme dál a komiks už dávno není jen pokleslý žánr. Může to být literatura se vším všudy, i s rozvojem představivosti a dokonce i jazyka. A může také pomoci přilákat k četbě nejmladší generace. Více si o tom povíme v dnešním příběhu z Vysočiny, teď ale jedeme dál společně s Petrou Janou a Petrem Jandou.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Letní prázdniny v plném proudu a právě to je ideální čas na čtení. Bez knížky si někteří z nás ani nedovedou představit, že třeba odjedou na dovolenou. Ale co děti? Berou si ještě knížky nebo raději tráví čas s mobilem nebo u počítače? Ke knížkám je může přivést třeba to, když jim nabídnete komiks. Je to žánr, který je akční, ale bývá také poučný, zábavný a děti ho mohou přelouskat mnohem snadněji než tlustou bichli bez obrázků. Říká to i odbornice na čtenářství Veronika Pesl.
2: Lektorka kritického myšlení, lektorka čtenářství, podpory čtenářství. Dělám workshopy a semináře k tomu, co třeba číst s dětmi v rodinách, ve školách a zároveň i workshopy projektové výuky, protože mám 4 děti, které jsou v domácím vzdělávání. Takže.
3: Představila se nám Veronika Peslerová. My si dnes ale budeme povídat o komiksu. Spousta nás na komiksech vyrostla.
2: Komiks už dávno není pokleslý žánr, ale je to svébytné médium. Lze v téhle oblasti najít spoustu témat i naučné literatury, která může ty čtenáře obohatit. Ono se velmi často říká, že číst komiks je velmi jednoduché, ale ono to tak vůbec není. Číst komiks znamená dávat si do souvislostí ten text, ty obrázky, číst mezi těmi jednotlivými panely, domýšlet si, představovat si ty věci. Tohle bych velmi ráda předala.
3: Vy tady máte vyloženo mnoho komiksů, mnoho různých žánrů.
2: Tady třeba série Češi, ta vypráví o historii Československa, České republiky ve 20. století. Část těch komiksových zpracování povinné četby v uvozovkách.
3: Ano, Kytice.
2: Tady jsou ty dobrodružné příběhy.
3: Marie Terezie a její Habsburkové.
2: Vyšel Jan Amos Komenský, vyšel Karel IV. Taková ta suchopárná témata. Můžeme těm menším čtenářům přiblížit právě formou komiksu.
3: Proč jsou vlastně různé typy bublin? Jedna je kulatá, jedna je jako obláček a jedna má takový špičatý tvar.
2: Ta první, to je ta klasická, to je, když někdo mluví. Pak ta jako obláček je, když si někdo něco myslí nebo představuje. A taková ta ježatá je právě, když někdo křičí nebo když se někdo rozčuluje, když někdo vzteklí.
3: Zkoušíte taky, co by napsali do bubliny, jak by ten
2: jo,
3: text
2: to
3: měl
2: jo, určitě,
3: vypadat.
2: Určitě
3: zkouším. Protože tam je důležité, aby se to tam vešlo.
2: No. Přesně tak a je to taková hloupost, na kterou si děti přijdou sami. Velmi jednoduše, velmi rychle záhy zjistí, že je lepší napsat si ten text a pak až ten text obkroužit tou bublinou, protože opačně to úplně nefunguje. Zkoušíme si vytvářet vlastní komiks, zkoušíme dělat komiks na pokračování, to znamená, že každý nakreslí jedno to okénko, jeden ten panel, dají se vymazat ty bubliny, to je právě ta představivost.
3: A vás dostal nějaký komiks v poslední době?
2: Mně se líbily Vlci, což jsou skutečné příběhy vlků a to je opravdu skvěle udělaná kniha, jak naučné téma přiblížit jak dětem, tak dospělým. Já mám syna 9letého malého přírodovědce, tak ten úplně to hltá, ten tu knihu miluje. Tady je třeba skvělá knižka, která se jmenuje Kudy kam. S kapačkou získala několik cen a na první pohled to vypadá jako taková střeštěná road movie, kdy vlk s králíkem unikají před lovcem, ale my postupně zjišťujeme, že ten králík je nemocný. Má tady právě i na té motorce tu kapačku, podstupuje chemoterapii a léčí vážnou nemoc. Takže i za humorným, akčním, veselým příběhem je něco, s čím se třeba ty děti mohou identifikovat, když mají ve svém okolí nebo v rodině někoho, kdo je vážně nemocný. A je moc fajn, že ta knížka končí happy endem.
3: Happy end, to mám ráda. Cávličková Brodu, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Fibichova druhá symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a předehra ke Smetanově prodané 900. To byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje října roku 1926. Po 100 letech se k němu v programu vrátí na prvním programu jubilejní z té sezóny. Bude to další rozhlasová stovka, kterou připomeneme už za chvíli v našem seriálu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Milenky jsme zachránili s Jakubem Smolíkem 9 minut před 10:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října roku 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové z té zóny vstoupí orchestr nejenom s novým šéf-dirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr, tak dlouho opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořáku v Čilově koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees of my life, bees of my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: A to byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme. Už za pár minut vám nabídneme další díl Babských rad. Při zalévání zahrady totiž nezáleží jen na množství vody, ale také na tom, kdy rostlinám tu zálivku dopřejeme. Víc nám řekne Jarka Vykoupilová, ale do té doby Michal Tučný, Barry Manilow, anebo taky David Dale, má žena.

0: Všichni jsou už v Mexiku, o tom zpíval Michal Tučný. My nikam nemusíme, protože i dneska tady bude teplo jako v Mexiku. K teplu patří také zálivky, no a při zalévání zahrady prý nezáleží jenom na množství vody. Víc nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu vsákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pamatujete si ještě na tu kouzelnou buřinku, na kterou stačilo zaťukat a splnila každé přání? No tak mi věřte, že na ní už za pár minut zkusí zaťukat i náš regionální stopař a zjistíme, jestli to funguje. Počkejte si na to. Michal David, největší z nálezů a ztrát právě teď pro vás. Hezký úterní den.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Letos je to 60 let od uvedení seriálu Pantau. Také si hned vybavíte pána s buřinkou a paraplíčkem a víte, že jeho představitel, herec Otto Šimánek, se narodil v Třešti. Právě tam se dnes vydal náš regionální stopař Irena Šarounová. Irenko, přejeme hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne z Třeště. Otto Šimánek se narodil 28. dubna 1925 na pultu Třešťské lékárny, která stála v místě dnešního autobusového nádraží v centru města. Pan Tau tam také má dřevěnou sochu. Musím ale doplnit, že Šimánkovi nebydleli v Třešti, ale v nedaleké obci Stajiště. Na Otovu maminku to prostě v Třešti právě přišlo. Já teď ale stojím na louce nad hřbitovem u velkého kovaného rámu, na kterém je nápis Pozdrav z Třeště. Je to fotopoint, tedy místo, kde se můžete vyfotit a pořídit si originální pohlednici. A to není všechno. Nejen, že je rámeček orientovaný tak, že za vámi budou vidět největší dominanty města, kostel svatého Martina a zámek, právě se na ně dívám, opravdu v tom rámečku jsou, ale stanete se v něm tím slavným panem Tau.
1: Ale tohle nám teď musíš vysvětlit, jak je to možné?
2: No, místní kovář a muzikant Petr Píša totiž do rámu zakomponoval buřinku a paraplíčko a já se do toho teď pokusím napasovat. Takže jdu k zadní části toho rámu. Jsou tady takové schůdky, takové mříže. Jdu nahoru, dokonce jsou tady schůdky i pro děti, které můžou vystoupat ještě výš. A proč? Protože já se teď hlavou napasuju do té kované buřinky, teď jsem zvědavá, jestli mi bude. No, je to tak, na mou 57, ale jsem napasovaná opravdu a pravou rukou se můžu chytit držadla paraplíčka. Tak a teď mě tady právě náš webeditor Vítek Hrdlička fotí nebo natáčí, to bude video. A já musím říct, že abyste chytili tu správnou kompozici, tak je tady připravená i tyč, od které je nejlépe fotografovat. Takže Vítku, máš to? Kýve, má to, takže máme vyfoceno, natočeno. Krásná památka na Třešť.
1: Tak a my se už teď moc těšíme na ten finální výsledek z Třeště. Zdravíme regionálního stopaře Irenu Šarounovou a taky webeditora Víta Hrdličku. Mějte se krásně a těšíme se zase brzy.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině sucho snižuje výnosy slámy a zemědělci musí dokupovat. Soud projedná návrh na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka umučeného faráře Toufara z Číhoště. Inflace v červenci meziročně zrychlila. Odpoledne bude slunečné, teploty do 29 stupňů. Máme pro vás zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Nižší výnosy slámy než v předchozích letech očekávají letos zemědělci na Vysočině. Můžou za to vysoké teploty a nedostatek srážek. Například farmáři v Dobroníně na Jihlavsku kvůli tomu používají jako podestýlku pro hospodářská zvířata i méně kvalitní řepkovou slámu, nebo ji nakupují od ostatních zemědělců, vysvětluje ředitel farmy Dobrosev Pavel Piňos.
2: Výnosy letošní rok vypadají, že se budou pohybovat někde na úrovni 1,5 tuny, kdy v předchozích letech jsme byli zvyklí na tak 3,5 tuny z hektaru, což pro nás znamená, že musíme tu slámu zdrojovat i nákupem, nejenom z vlastní produkce.
0: Krajský soud v Hradci Králové se dnes začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka. Byl spolupracovníkem faráře Josefa Toufara z Číhoště na Havlíčkobrodsku, umučeného komunistickou státní bezpečností. Václava Trtíka příslušníci tajné policie zatkli v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech drželi ve vězení. O soudní rehabilitaci požádala jeho dcera. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, dodává ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
0: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Počet obětí epidemie eboli v Kongu překročil hranici 2000. Nakažených už jsou více než 4000. Vyplývá to z údajů Konžského ústavu veřejného zdraví. Podle zdravotníků je to nejrychleji se šířící epidemie eboli v historii. Proti současnému kmenu nemoci neexistuje žádná vakcína.
1: Sport.
0: Koulař Tomáš Staněk byl na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů 68 cm nestačil, i když skoro o metr zaostal za svým nejlepším pokusem z kvalifikace. I přes zklamání se už Staněk těší na závody a doufá, že na dalších vrcholných akcích v příštím roce to bude lepší.
4: Před náma jsou další výzvy, hale Evropa a letě svět a tak dál, takže uvidíme. No. Věřím, že když bude držet zdraví, tak víme už nějak, jak to dělat asi trošku, a tohle je jenom prostě takový jako blbej mezistupínek, no.
0: O medaile budou dnes v Birminghamu bojovat z Čechů kladivář Myslivčuk a dálkař Mindlschmidt.
1: Počasí.
0: V Hubenově nebo Vatíně je právě 21 stupňů, v Třebíči 23. Na Vysočině čekejte polojasno až skoro jasno. Večer se obloha zcela vyjasní. Teploty se ustálí mezi 26 a 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na výjezdu z Pelhřimova na Lipkovu vodu teď buďte opatrní. Havarovala tam dvě osobní auta, probíhá odklízení nehody. A nehoda je hlášená také z Hrotovic na Třebíčsku z ulice FB Zvěřiny. Dopravní server dokonce píše o letecké nehodě. Buďte tam opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 11. hodině zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Stačí jeden telefonát, jedna zpráva nebo zazvonění u dveří a člověk může během několika minut přijít o 100 tisíce. Podvodníci jsou ale stále vynalézavější a stále častěji do svých triků zapojují také kurýry, kteří přijedou přímo za obětí pro hotovost. Jak tyto podvody na Vysočině vypadají, koho si pachatelé vybírají a proč jejich příběhům lidé uvěří a hlavně jak poznat, že se právě nás někdo snaží oklamat. O tom si dnes budu povídat s hostem Dobrého dopoledne. Tím je plukovník Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Krásné dopoledne.
6: Dobrý den.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem úterního dobrého dopoledne je plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Já jsem na úvod říkala, že stačí jeden telefonát, jedna zpráva nebo jedno zazvonění u dveří. Vy jste mě moc hezky opravil. Ono, někteří to i dobrovolně vyhledávají. Řeče především o investicích.
2: Ano, o investicích. Ten nás trápí v současné době nejvíc. Představte si, že některé dny na tak malém kraji, jako je Vysočina, přicházejí 3-4 případy a u dvou je třeba škoda přes milion. Jo? Tak si to vynásobte, kolik by to bylo v republice a dostanete číslo, které zavání šíření poplašné zprávy. Ale je to tak, bohužel. A je to věc, na rozdíl třeba od některých jiných druhů, který pomalinku se nám stačí tou prevencí a tím tlakem aspoň snižovat, tak ty investice nám běží. Právě pro ten proaktivní přístup těch poškozených, tam je kolikrát až věci, který když někomu budete vyprávět, tak tomu nebude věřit. Jo, tam jsou takový ty tři základní typy toho jednání. To je ten první, je ten hodně proaktivní, kdy ten poškozený se někde většinou na Facebooku nebo na jiný sociální síti a pozor, to je první znak. To je první znak špatně. Žádný investiční nabídky na sociálních sítích prostě vás nevyhledávejte. Tam není nic, co by bylo dobrého. No a tam si vyhlídne tu nabídku a vlastně ve své podstatě dobrovolně odešle tu první částku. Ta byla okolo 6-5 tisíc korun a to je další znak, že už je to špatně. To vám žádná banka neudělá, žádná solidní investiční společnost. Ale oni si vás tím jakoby zavážou a vyzkouší, jestli to myslíte vážně, aby se vás oddělili od té masy, který si to hned rozmyslejí a pak vás začnou masírovat. Ale ne jeden, ne dva, ale 3-4 a teď do vás jedou. A musíte tohle a musíte tamhle to. Další většinou krok, kromě toho, že vás neustále nutí posílat peníze, je, že si musíte nainstalovat nějaké programy. Pozor, další znak. Jak vám někdo řekne okolo peněz do svého počítače, si nainstalujte tohle, tak vždy je mezi tím schovaný program na správu zelené plochy, tedy program, který ten člověk může klidně z druhého konce světa ovládat váš počítač. Pak pod nějakou záminkou z vás vyláká buď to přímo otevření bankovnictví, a protože v tom počítači, tak se tam může dělat, co chce a odesílá ty peníze před váma, přičemž vám tvrdí, že investujeme, takže vy žádné podezření vlastně nemáte.
1: Když se ještě vrátím na začátek toho příběhu, kdy my tedy investujeme v touhle špatnou investicí, jak oni nás zpětně kontaktují? Je to klasickým telefonátem?
2: Ne. Většinou jenom ty první telefony bývají na klasický GSM provoz a pak přecházejí na WhatsApp. WhatsApp vlastně, já vždycky říkám další poučku, prosím vás, když se s váma začne někdo bavit na WhatsAppu o penězích, o nějakých platbách, byť by to byl syn, babička, děda, milenka, okamžitě zavěste, protože to je vždycky špatně. Je další řada podvodů, který dneska bohužel nemůžeme popsat, který tímto způsobem vlastně fungují na vazbě k blízkému člověku a je to přesně komunikace přes WhatsApp. WhatsApp tady funguje, protože je dobře zabezpečený, všichni ho rádi používáme, tak on tady vlastně funguje jako zločinecký nástroj v tomhle směru. Jo. Další ten typ těch investic je už takový vymakanější. Vy už jste třeba jednou takhle byli obráni a najednou vám někdo zavolá, že vaše peníze zajistil. Jak vám tohle někdo řekne, tak okamžitě zavěste, protože ten kolotoč začne znova a vy psychologicky budete pod tím tlakem, že možná ty peníze dostanete zpátky a ono to jde furt dokola.
1: Jak je možné, že na nás jsou schopni vytvořit takový tlak, že máme pocit, že jim ty peníze třeba musíme dát? My vám to řekneme hned po písničce.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Hovoříme o investicích, o těch investicích, které na nás všude možně blikají na sociálních sítích. My se rozhodneme, sice špatně, ale rozhodneme se tak, že investujeme. Najednou telefony, instalování různých programů. Pane plukovníku, jak je možné, že přistoupíme na tuhle hru?
2: No, ta hra je vyvolána takovým tím naším sociálním prostředím, kdy neustále je nám sloukáno do hlavy, že se o sebe musíme postarat, že se musíme zabezpečit a nenechte peníze ležet. Ale že tady je třeba si uvědomit, jaký je reálný úrok, co oni vám nabízejí. Jestli vám nabízejí 100% úrok během měsíce, tak je to přece nesmysl. Ale u spousty lidí zasvítí oči a řekne, pane, ty jsou, to není jako banka z 5, 6 a v rizikových případech možná z 8%. Jo, ale to je právě ten moment, kdy potom opravdu nastupují ty psychologické aspekty toho jednání a ten člověk, který s váma mluví, to umí. On ví, ta skupina i sociálně dobře spolupracuje proti vám. Oni si vás předávají, to znamená, on s váma mluví referent pro půjčky, pak vás předá referentovi nebo specialistovi na výhled investic a potom rizikovému pracovníkovi, aby vám řekl, jak to máte zabezpečit. Takhle si vás budou točit a vymýšlejí platby, třeba platby investice. A protože dneska už docela banky spolupracují, tak potom se dostáváme k tomu, co jste říkala na začátku, a dostáváme se ke kurýrům. Jo, ty kurýři, jakmile k vám má přijet kurýr, tak je to na 101% podvod. 101% nebo 120%, řekněme, to nesmysl matematicky, jako jo, ale je to tak. Jakmile vám někdo řekne, předejte peníze kurýrovi, je to špatně. Stop volat policii.
1: Konec konců, my jsme tyhle příběhy zaznamenali celkem nedávno i ve zprávách, že se podařilo zachytit tyhle kurýry. Je to jistá šance i pro ty lidi, kteří naletí, že možná když včas zavolají policii a nepředají ty peníze, že se ještě částečně mohou finančně trošku zachránit?
2: Podívejte se, halby, kdyby řekl, že dokážeme ty peníze bezpečně vrátit zpátky. Ne, podařilo se nám v historii některé věci dotáhnou teda až do konce, ale většinou to skončilo stíháním těch i třeba hlavnějších vyšších pachatelů, ale to vrácení peněz, ty jsou nenávratně pryč, během několika minut jsou úplně někde na východ od našich hranic a už prostě nikdo nikdy nedostane zpátky. Tady právě proto je potřeba se zarazit v tom okamžiku, zeptat se někoho okolo, a klidně jim říct, vy tak poznáte, že jsou třeba to lumpové,
1: ne.
2: Protože oni vás nechtějí pustit. Vy řeknete, já si to rozmyslím, já se poradím. Ne, nerozmyšlejte se, musíte tu nabídku udělat hned teď, jo, a vidíte, a nutí vás mluvit, protože oni ví, když to položíte a s někým se poradíte, tak ten mu řekne, no, ten se na to podívá normálně zdravým rozumem, řekne, neblbni, to je podvod. Jo, takže já bych hlavně shrnul ty faktory, které jsou varovný. A to je to, že vlastně někdo vám nabídne, že vám vydobíde peníze, které jste kdysi proinvestovali, třeba se to nahlásili i policii, nevydobíde. Obere vás o další a jsou případy, kdy ty lidi to udělají třikrát.
1: A i přesto na tu vždycky přistoupí.
2: Přistoupili na tuhle tu hru.
1: Ta poškozená osoba.
2: Tak. Aha. Další věc je, jak jsme říkali, komunikace přes WhatsApp. Jak se s vámi začne někdo bavit přes WhatsApp o penězích, že máte něco zaplatit, pokládejte. Ale pokládejte suverénně prostě, protože oni vás budou znova volat. Odmítejte ty hovory a běžte se hned s někým poradit. Třetí věc je, jak vám někdo při takových příležitostech, kdy se bavíte o penězích, o investicích, o platbách, říká, že si máte do telefonu nebo do počítače něco nainstalovat, ukončit to. Opravdu je to špatně. Žádný seriózní investor vám tohle neřekne, abyste si něco nainvestovali. Většinou je to jenom nástroj, aby vás kromě toho, co vy už jste do těch investic naposílali, ještě obrali o ten zbytek nebo si třeba navázali půjčky. Uh-huh. Jo? To jsou takový znaky a těch bych našel víc, ale hlavně si uvědomit, že nikdo vám nic nedá zadarmo. Lidi, neblázněte. Na sociální síti se nebohatne. Kdyby se na sociálních sítích bohatlo, tak jsem bohatý já, tady paní redaktorka a všichni okolo. proč byste to měli být zrovna vy? Proč vy byste měli mít to štěstí? Všichni máme možnost brouzat po tom Facebooku a děláme to.
1: Je to pravda. Hostem dobrého dopoledne je dnes plukovník Martin Vaněček.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočina. My jsme si tady během písniček povídali o tom, že procentuálně víc podvodů v oblasti investice, kdy ta sama oběť vlastně osloví a chce investovat. Ale teď se dostáváme k další otázce, a to k otázce kurýru. Proč vlastně podvodníci potřebují člověka, který přijede až k oběti pro ty peníze?
2: No, je to právě otázka toho, že banky začaly fungovat. Jo? To znamená, mají určitý vyhodnocovací systém, který dokáže rizikový transakce vyhodnotit a dokáže vám nabídnout zablokování. Oni je nemůžou zablokovat úplně z voleje, nebo teda na nějakou krátkou dobu můžou, ale musí vám volat. A představte si, že ten bankéř volá, a já jsem s těma klukama mluvil, nebo s těma děvčatama, volá nějakým tomu poškozeným a on jim řekne, no já vím, že je to podvod, a přesto to pošlete. To znamená, ty podvodníci při těch hovorech i tlačí na to, že banka vám to nedá, banka je špatná, banka vám nechce ten výdělek dát. Jo? Takže tady bych řekl, když vám někdo zavolá z vaší banky, a většinou bývají dneska ty zabezpečení cesty, nebo jsou to čísla, že máme ty krizové čísla, že se nám to tam opravuje, že to banka. A řekne vám, že jestli má zastupovat transakci, tak řekněte ano. Ono, i kdyby to byl pachatel, tak zastupování transakce znamená, že peníze neodejdou. Jo. Takže to vždycky poslechněte. Vždycky to poslechněte. Jo. Pak můžete komunikovat dál. Nevěřte tomu, protože vy, když se do takové situace dostanete a potom vám třeba volají ty pachatele a vy jim to řeknete, tak okamžitě bude. Nevěřte bance, oni vám nechtějí dát ty peníze, my jsme lepší, my máme větší úroky, oni nám to závidí, ale prostě se potřeba pojat na ty úroky, kolik vám vlastně slibujou, nemožný věci, to prostě nejde. Jo? A kurýr? No, protože když ty transakce se blokujou, tak kolikrát to, že vám ta banka zavolá, je ten spouštěč, že ten člověk zjistí vlastně, že jo, tak já jsem asi udělal chybu. A to oni nechtějí, že jo. Takže kurýr je takovej, kdy to nikdo nezjistí. Ani policie, ani ta banka, že proběhla nějaká transakce. A víte, co je zajímavé? Taky je nějaká určitá hranice částky, kdy lze platit hotovostí, že jo?
1: Jasně.
2: No, a to taky je třeba si uvědomit, jak to je možný, že prostě solidní společnost převáží velký objemy hotovosti, třeba 500 000 ve obálce jen tak. Umíte si představit teďkom ze zdravýho rozumu, že byste dal do obálky 500 000 a na základě hesla domluveného s člověkem po telefonu to předal nějakému člověkovi?
1: Absolutně ne.
2: Ano. Vidíte, kolik lidí to udělá?
1: Mhm.
2: Jo, tady jedna z těch možností, jak já říkám, že ještě teda boxovat do obličeje nemůžeme, ale okopávat kotníky už jim umíme, tak tady je ta jedna pomoc. Prostě když se vám takhle někdo řekne kurýr, tak si uvědomíte, a kurýr to je, říkal, že to je vždycky špatně, to je vždycky špatně kurýr. A hned volá policii, my ho možná chytneme.
1: No, řekněte vy, když jsou těch kurýrů, může se opravdu stát, že člověk, který dělá toho kurýra, vůbec netuší, že je součástí toho trestného činu?
2: Tvrdí to všichni, ale já jim nevěřím. Obvykle jsou to cizinci, právě z toho východu, Ukrajinci, Litevci, někdy Poláci, Slováci, jo, hodně, anebo naši lidi, kteří trošku jsou nabulíkovaní, protože oni mnohdy třeba vytvoří takovou situaci, že řeknou, hejte se, my vám ty peníze vrátíme, když nám trošku pomůžete. My bychom tady potřebovali, a zase neřekne, že to je soukradným, my jsme tady potřebovali přesunout nějaký peníze a úplně to nemůžeme říkat. Potřebovali jsme to přendat jako v hotovosti, jo, a ten člověk jede jako kurýr, že jo. A nebo jsou to takový, oni nám říkají, že byli najatí a že neřekli, co v té obálce je, no, jestli držím papírovou obálku a je měkká, tak co v ní asi bude, že jo.
1: To je jasná věc. Co se týče investic, pane plukovníku, řekli jsme posluchačům, doufám všechno,
2: neřekli.
1: Možná zdaleka ne, ale neřekli. Ono to není jenom o investicích,
2: ne, není.
1: Tak si dáme písničku a hned potom se budeme věnovat dalším aktivitám.

0: Podcast Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes plukovník Martin Valniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Hovořili jsme o podvodech v podobě investic, ale přesouváme se dál do něčeho, co je možná bližší úplně nám všem. WhatsAppové konverzace typu, kdy píše syn, dcera, různé pokuty nám třeba chodí i formu WhatsAppové konverzace a další. Jak jsme na tom, pane plukovníku, v téhle oblasti?
2: Zase dostáváme se k tomu, co už jsem tady jednou říkal, a je to slovíčko WhatsApp. Mm-hmm. Jo, WhatsApp totiž je složitý na nějaký prověřování a ty pachatelé to ví. Takže ten klasický podvod, který nám dneska běží, a tady bych doporučoval všem poučit své rodiče, i když oni to neradi kolikrát slyšejí, ty starší, že pokud ztratím telefon nebo budu potřebovat zaplatit fakturu, tak určitě nebudu volat z cizího telefonu WhatsAppem na její telefon, aby mi tu fakturu zaplatila a hned. Mm-hmm. Jo, a to je princip toho podvodu zase. Ten pachatel dokáže ovládnout WhatsAppovej účet. Ono to moc složitý není, já tady nebudu napovídat dalším pachatelům, jak se to dělá, ale jde to. A pak je ta věc jednoduchá, prostě když už ten účet ovládnu, tak v těch telefonních číslech je označená maminka určitě, že jo. Uh-huh. Jo, a nebo to prostě ten pachatel zkusí a volá. Uh-huh. Jo, a volá stylem, hele mami, já jsem ztratila telefon, takže volám z cizího telefonu. Jako jo, a teď potřebuju rychle koupit novej, protože já nevím co, pošli mi na číslo účtu, který ti posílám peníze. Nebo styl, hele, jsem v maléru, musím rychle zaplatit fakturu, posílám ti tu fakturu a zaplatí, nebo obráceně, potřebuji rychle peníze na tu platbu. Jo? A tyhle těch podvodů se nám tady objevuje a ty lidi prostě v té dobré vůli pomoci vlastně na to reagují. A tady nechci zatěžovat těma dějema. Ty mají různé varianty, mohl bych jich napovídat spoustu. Je to zase ten princip, jakmile se s váma někdo na WhatsAppu baví o nějakých platbách, zavěste. I kdybyste měli pocit, že to skutečně ta dcera je, najděte si jiný způsob zavolat partnerovi nebo někomu z blízkého okolí, kde je, co dělá, proč mi volá z cizího telefonu a tak dále. Tohle to skončí většinou takovými uvozovkách menšími škodami do 40 tisíc, ale ono 40 tisíc je pro mnoho lidí spoustu peněz. Že jo?
1: Je to tak?
2: Nejsou tedy milion, ale zase ten pachatel potroška, že jo, si přibírá. Takže bacha, zase WhatsApp není od toho, aby si tam dohadovali nějaké platby. To sami platí.

0: o těch pokutách. Hmm. Prosím vás, žádný městský úřad, žádná policie nebude přes voca posílat nějaký upomínku o pokutu. Žádná organizace nabízí rychlejší a levnější vyřízení pokuty, pokud zaplatíte hned. Jo, a zase všechna telekomunikace ve většině případů jde přes Messenger nebo přes WhatsApp. Už cítíte, že věci, které byly úplně původně určeny něčemu jinému, najednou slouží k úřednímu jednání. Proč? Mm-hmm. Proč? Upomínka na pokutu vám má přijít do vlastních rukou ve obálce.
1: Je to tak?
0: A nebo na datovou schránku.
1: Doteď to tak vždy bylo.
0: No, nebo na datovou schránku, kde ji máte. Ano. Tak jako proč by měla chodit jako někam? Vy na to nemusíte reagovat. To není vaše povinnost. Jo? Tam by žádný zvýšení pokuty nefungovalo.
1: I přesto, že ta informovanost je taková, jaká je, ty lidé uvěří.
0: Uvěří, protože ono se jim v ten moment trošku jako zatmí. Uh-huh. Jo, a to se zase vracíme té psychologii. Jako těm lidem se zatmí a oni začnou přemýšlet v jiném módu. A teď zase je na ně ten tlak, jako jo, hele, tady já jsem jen jde rychle, Ježišmarja, oni mi tady říkají, že to bude třikrát vyšší, když to nezaplatím hned. Nebo Ježišmarja, dcera je v maléru, ona když nezaplatí tu střechu, tak jí ty tašky na tu novou stavbu nepřivezu, protože samozřejmě polovina mladé generace staví. Mm-hmm. Takže se kolikrát strefí i do toho, no když ona staví, tak jsem si myslela, že to budou tašky, že to budou cíly, že to budou dveře, jo. To není složitý v tomhletom, to prostě ty pachatele už i s tímhle kalkulujou.
1: Říká dnešního z Dobrého dopoledne plukovník Martin Vaněček.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Náš poslední vstup bude věnovaný takovému shrnutí toho všeho, o čem jsme si teď povídali.
2: No, shrneme to, protože jak moji kamarádi mi říkají, že někdy sledovat tok mých myšlenek a řeči je poměrně složitý v rychlosti a v myšlenkových přeskocích. Mm-hmm. Takže shrnu to, prosím vás, investice všeobecně vyhledané na internetu jsou skoro ze 100% vždy nebezpečné. Omlouvám se tím několika malým firmám, které výhradně na internetu nabízejí své služby a jsou firmy legální. Pokud je to na sociálních sítích reklama, tak je to skoro fakt ze 100%. Ta masáž, která vás potom čeká, tu jste nikdo nečekal, je to takovej fofr, že i lidi, kteří znám jako, řekněme, inteligentní, chytrý, říkají, první 20 minut jsem nevěděl, co se děje. Mm-hmm. A nebýt tohodle nebo tohodle okamžiku, že jsem se jako zastavil, nebo že mi volala banka, že se něco děje na mém účtu, tak já bych prostě v tom jel dál. Takže opravdu doporučuju zastavit, říct jim natvrďáka, bude to velký uměním to říct, protože oni vás budou nutit, abyste pokračovali, nezavěšujte. Když zavěsíte, budou vám hned volat zpátky zase. A poraďte se. První člověk vám obvykle řekne, blbni, to je podvod. Další věc je instalace programů do vašeho počítače. Pokud jde o platby, pokud jde o nějaké konání okolo finančních prostředků, výhod všelijakých, nikdy neinstalujte do svého počítače nic. Jo? Těch věcí je tolik a ty pachatelé disponují takovými odbornými schopnosti, že kolikrát oblamutí odborníka. Že schovají ten program do nějakého druhého programu, řeknou vám, že si instalujete něco jiného a tak dále. A taková ta poslední věc, na WhatsAppu se nikdy nebavte o penězích. Jak vás někdo bude upomínat přes WhatsApp o peníze, ať jsou to pokuty, ať je to žádost vaší dcery, syna, přítele, že máte něco zaplatit. Ověřte si to jiným solidním kanálem, zavolejte jeho kamarádovi, partnerovi a tak dále a tak dále. Takže to jsou takový ty základní rady. Já tady ty skutkový děje, jak to ty pachatelé děje, nechci říkat, protože oni variujou ty skutky, ale tohle, co jsme si řekli, je takový gro těch varování. A prosím vás, věřte bankám v tomhle tom principu. Musím říct, že za těch 10 let, co v tom, nebo 15, co se v tom pohybuju, jako už hodně, tak udělají neskutečný pokrok. Jsou schopni těch plateb spoustu zadržet, ale poslechněte je. Nedejte, oni vás ty pachatelé budou přesvědčovat, že ty bankéři nejsou na vaší straně, že vám nechtějí pomoct, ale chtějí, protože je to jejich zájem. Oni i tou platbu si sami zadělávají na určitý problém, že jo, nechtějí. Když to zadržejí, mají klid. Mm-hmm.
1: Já děkuju za to, že jste opět dnes byl hostem našeho vysílání, že jste nám jasně a velice zřetelně vysvětlil, že investovat tímhle způsobem je víc než špatně a že opravdu musíme být opatrní v tom WhatsAppovém prostoru na cokoliv.
2: Chtěl bych jednou zažít situaci, kdy za měsíc nebude jediný případ.
1: Třeba se to stane, sejdeme se tady v září a budeme si moct říct, bylo to v pořádku.
2: To bych hrozně rád, ale nevěřím tomu.
1: Doufejme. Plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, byl dnes naším hostem. Moc děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Já vám taky děkuju a naslyšenou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Slavníčná Havlíčko-Brodsku nemá kandidáty do zastupitelstva. Volby tam nebudou. Hokejová Dukla přivítá na domácím ledě v přípravném zápase Hradec Králové. Brněnští vědci už jsou přichystaní na zítřejší úplné zatmění slunce. Pozorovat ho budou na Islandu a ve Španělsku. Dnešní den bude slunečný jen s nepatrnou oblačností. Teplotní maxima 29 stupňů. Je poledne a zprávy vám přináší Tomáš Kolátor. Ve Slavníči na Havlíčko-Brodsku nesložili kandidátní listinu. Na podzim se tam proto nebudou konat komunální volby a správu obce převezme po současném zastupitelstvu ministerský úředník. Nemůže ale dělat žádná závažnější rozhodnutí. Podle současného bezpartijního starosty Jana Korbely to může ohrozit plánované investice.
3: Je to změna určitě velká, protože teď tady máme domluvený s krajskou správou opravu komunikace kompletní po modernizaci D1, jako jedna z jediná vlastně vesnice. Po modernizaci jsme dokázali to, že tu silnici tady opraví kompletně s propustkama. Jak to teď dopadne, nevím.
1: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na pěti stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhá lépe poznat slunce a jeho chování.
4: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
5: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí, dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
6: Island, to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
5: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Při ruských útocích na ukrajinské Záporoží zahynulo nejméně 6 lidí. Zraněných je přes 50, oznámila to záporožská vojenská správa. Rusko k útokům použilo i balistické střely, proti kterým Ukrajina nemá obranu.
7: Náčelník záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že Rusko provedlo 10 raketových útoků na Záporoží. V celé oblasti bylo zaznamenáno 23 leteckých úderů a přes 650 ruských dronů, převážně FPV typu. Některé vesnice Rusko ostřelovalo ze salvových raketometů, děl a houfnic, uvedl Fedorov. Ukrajinské drony v noci zasáhly velkosklady internetového prodejce Wildberries u Voroněže, které schořely, a rafinérii v Orsku v Orenburské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté jihlavské Dukly dnes nastoupí ke třetímu přípravnému utkání. Po výhře nad Táborem a Českými Budějovicemi je dnes čeká od 17.30 další extraligový soupeř – Hradec Králové. Pro východočechy to bude první přátelské utkání před novou sezónou. Pokračuje hradecký útočník Patrik Zdráhal.
8: Ten playbook, co jsme si prošli, takže ty věci, aby se tam objevovaly v tom zápase a prostě nabrat zápasový rytmus a tu zápasovou praxi. Jsem slyšel od kluků, co tam hráli, od kamarádů, že to je super arena, že nemá moc konkurenci v České republice, a takže se na to těším a jsem zvědav, jak to tam vypadá.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích je 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. Dnes bude polojasno až skoro jasno, k večeru se pak obloha úplně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Při výjezdu z Třeštěna Hodice havaroval motocyklista. Na místě jsou záchranné složky a úsek je dočasně uzavřen.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Máme Vysíláme krátce po 12. hodině. Doufám, že jste připraveni stejně tak jako vaše písničková přání. Startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Tahle hodina patří jenom vám. Už teď klidně volejte na telefonní číslo 22 155 49 99. K dispozici máte i SMS bránu, SMSky posílejte na telefonní číslo 90 011 04 ve tvaru píseň a pak 154 znaků. A třetí velmi oblíbenou variantou je přímo web vysočina.rozhlas.cz.
2: Písničky pro Vysočinu s Helou Dvořákovou.

wozu pomalućków przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: 22 155 49 99. Připomínám, to je telefonní číslo sem k nám do studia, na které můžete volat a nechat si zahrát písničky, které máte rádi. A hned tu máme první písničkové přání. Ahoj rádio, zahraj prosím písničku pro paní Jarušku Kožnárkovou z Pardubic, která má dnes narozeniny. Písničku prosíme od Marušky Rotrové, Pozemský ráj. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, bohatství, aby to s dědou Fráňou pořádně oslavili, zapařili, ale jenom lehce, aby to nepřetáhli a šli brzy spát. V závorce samozřejmě kvůli rušení nočního klidu sousedů. Pozdravují a vše nejlepší přejí Eliščáci z Humpolce.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinou, písničky na vaše přání a v tohle chvíli jdeme plnit další písničkové přání. Kdo pak se nám dovolil a co budeme hrát? Krásné dopoledne, nebo spíš odpoledne už přejeme.
1: Děkuji vám moc, Helenko, a jsem rád, že jsem se dovolal a dneska má svátek Zuzka, tak bych ji chtěl popřát k svýmu svátku, k jejímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a děkuji za všechno, jak se o mě stará. A byla by to písnička Zuzano.
0: Písnička je připravena, tak ji můžeme klidně zahrát.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: Mějte se krásně, přejeme všechno nejlepší Zuzankám a naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zuzano, písnička od Valdemara Matušky dozněla a my si v tuhle chvíli budeme hrát další a plnit další písničkové přání. Prosím, zahrajte švédskou skupinu ABBA, skladbu Mamma Mia pro naši nejmilovanější maminku, která dneska slaví kulaté narozeniny. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a lásky a chceme jí říct, že jí máme moc rádi a už se těšíme na víkend. Všichni v čele s tátou Jarouškem. No tak my posíláme písničku a přejeme jen to nejlepší.

0: písničky pro Vysočinu.
1: Pokračují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání a jedno další přáníčko tu máme, přišlo prostřednictvím webu vysočina.rozhlas.cz, tak ho pojďme přečíst. Posílám jedno krásné hudební přání člověku, který je mému srdci nejblíž. Jani, nikdy není potřeba říkat velká slova, stačí jedna písnička, která řekne všechno za nás. Ať ti udělá stejně krásný den, jako děláš ty mě, Tonda. Tak posíláme Karla Gotta, je jaká je?

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A je tady další úterní písnička pro Vysočinu. Posílám písničku všem, kteří dnes potřebují trochu energie, a těm, kteří ji nepotřebují, posílám taky. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit, tak ať je dnešek přesně takový, jaký si ho uděláte, a když se nepovede, zítra je taky den. To píše Růženka. Růženko, moc zdravíme a děkujeme za krásnou chladivou písničku, kterou jste vybrala. Jahody mražený a Jiří Schillinger.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: První obce na Vysočině řeší vážné problémy se suchem. Jaká opatření platí v Rynárci na Pelhřimovsku, řekneme ve středečním Dobrém ránu. A taky vás vezmeme, věřte nebo ne, na melounovou plantáž v našem kraji a pozveme i na sledování zatmění slunce. Středeční Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina bude opravdu pestré, tak si ho nenechte ujít.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: V písničkách pro Vysočinu pokračujeme vesele dále. V tuhle chvíli budeme plnit další písničkové přání. Krásný den, prosím, zahrajte pro naši dceru Zuzánku Nejedlou k dnešnímu krásnému svátku písničku od Kristýny Stonka. Přejeme ti krásný sváteční den, plný lásky, štěstí a hlavně velkou spoustu zdraví. To ti přeje děda Jenda a babi Ája. Tak my se k téhle krásné gratulaci přidáváme. Samozřejmě všem Zuzánkám, které dnes slaví svátek, přejeme jen to nejlepší. No, posíláme zpěvačku Kristýnu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: O další písničkové přání se napsal Honza. Chtěl bych zahrát písničku od Dalibora Jandy Kaskadér. Písnička bude pro všechny posluchače, s pozdravem Jan. Tak Honzo, zdravíme, posíláme Dalibora Jandu.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A my pokračujeme v dalším písničkovém přání. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Čekej tiše, kterou v roce 1968 naspívala Eva Olmerová. Je to vzpomínka na tuto legendární zpěvačku. Děkuji, Jarek z Třeště. Moc zdravíme do Třeště a posíláme Evu Olmerovou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Máme tu další písničkové přání. Helenko, prosím, zahrajte nám tuhle. Milá Zuzanko, k dnešnímu svátku posíláme velkou pusu, pořádnou dávku dobré nálady a přání. Ať máš každý den alespoň jeden důvod se smát. Ať se ti splní všechna malá i velká přání. A protože štěstí se má podporovat, přidáváme k tomu ještě jednu krásnou písničku, která vystihuje to, co děláš tak ráda. Všechno nejlepší k svátku a maluj zase obrázky. To ti přeje Jindra, Láďa a taky Pepík. Tak my posíláme krásnou písničku od Hany Zagorové. Maluj zase obrázky.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky a Hanna Zagorová. My pokračujeme v písničkách pro Vysočinu, v písničkách na vaše přání. Další písničkové přání na sebe rozhodně nenechá dlouho čekat. Zahrajte prosím Buty a jejich Františka pro našeho skvělého švagra Františka Jindru, který dneska slaví narozeniny. Františku, přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody, dobrých lidí kolem sebe a užij si svůj narozeninový den pěkně naplno. Všechno nejlepší přeje Kamila a taky Vojta. A my k tomu posíláme skupinu Buty a Františka.
1: Písničky pro Vysočinu.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Čas je neúprosný, v písničkách pro Vysočinu nás právě teď čeká poslední písničkové přání. O to si zavolal pan Jirka z Třeště, opět nám volá z půdy, signál fantastický. Moc zdravíme do Třeště.
2: Taky zdravím paní Helenko, zdravím všechny posluchače. Já jsem pro dnešek vybral písničku od Greenhornu, Felina z El Pasa.
1: Ano.
2: A zahrajeme ji všem posluchačům a hlavně celý tí naši regionální partě. A taky vám do rádia za zahrání moc děkuju a někdy zase naslyšenou.
1: Budeme se moc těšit, Jirko, mějte se moc krásně a posíláme Felinu z El Pasa od Greenhorns. Naslyšenou.
2: Děkuju.
1: Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Ihla Dvořáková. Budu se na vás těšit zase zítra po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Zemědělci na Vysočině zažili nejhorší úrodu za posledních 14 let. V okolí technoparty na Třebícku odhalila policie 13 řidičů pod vlivem návykových látek. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. Dnešní den bude slunečný jen s nepatrnou oblačností. Teplotní maxima 29 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Letošní žně jsou nejslabší za posledních 14 let. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl předseda Agrární komory kraje Vysočina Jaroslav Michal. Jarní mrazy a následné sucho podle něj neovlivnily jen množství, ale i kvalitu sklizených plodin a v ohrožení je úroda brambor. Pokračuje Jaroslav Michal.
6: Brambory teď by měly narůstat a teď jim chybí voda, takže výnosy brambor letos budou nízký a brambor bude málo a troufnu si říct, že brambor bude i nedostatek.
5: Celkem 13 případů řízení pod vlivem návykových látek odhalila od pátku do dneška policie v okolí Meziříčka na Třebícku. Kontroly v místě provádí kvůli blízké technoparty. Ve většině případů šlo o užití marihuany, amfetaminu nebo kokainu. Dalších 9 řidičů pak odmítlo dechovou zkoušku i testy na jiné návykové látky. Jeden z kontrolovaných řidičů policejní hlídce předložil neplatný cestovní pas. Následně u něj testy potvrdily přítomnost amfetaminu. V maďarské jaderné elektrárně Paks už je v plném provozu druhá turbína. Informoval o tom na sociálních sítích premiér Péter Maďar. Elektrárna od začátku srpna fungovala na minimální výkon s pouze jednou turbínou. Důvodem byla nízká hladina vody Dunaje, kterou elektrárna potřebuje k chlazení. V posledních dnech vody mírně přibylo, zatím jí ale není tolik, aby bylo možné spustit i další jaderné bloky. Sport. Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou večer hájit domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v nejvyšší domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
7: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
5: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne ve 21 hodin. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Hubenově je 23 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 24. Dnes bude polojasno až skoro jasno, k večeru se pak obloha úplně vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Pokud můžete, vyhněte se v Třebíči v Jungmanově ulici. Stala se tam havárie auta.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čokev, Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje Tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, ano.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a řvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na její vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jakou blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohle já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje. A je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je, a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kartochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. To byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocnej. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo taky jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku.

0: vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej, mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těma letěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
1: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete
0: dodnes. Ano, ale William Choka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
1: Ale William Chok je věčnej.
0: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
1: William Chok je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano, bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: Ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ne. Ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. Jsem postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no, je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. Já nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tank, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jsi dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo? Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo? Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně, jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Akce Rozběháme Jihlavu podpoří společnost pro ranou péči. Stonařov opravil další část bývalé měšťanky. Brněnští vědci už jsou přichystaní na zítřejší úplné zatmění slunce. Pozorovat ho budou na Islandu a ve Španělsku. Noc bude chladnější, zítřek pak očekáváme jasný s teplotami maximálně do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Sportovat pro dobrou věc můžou zítra lidé v Jihlavě. Výtěžek z akce Rozběháme Jihlavu podpoří společnost pro ranou péči. Startovné je 290 korun a účastníci poběží nebo půjdou okruh o délce 2 až 3 kilometry. Akce začne zítra v 18 hodin v areálu Český mlýn.
2: Společnost pro ranou péči, která získá výtěžek z běhu, poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Peníze tak pomůžou financovat i terapie, speciální pomůcky nebo hračky pro děti. Účastníci běhu se můžou registrovat i předem online. V takovém případě získají v cíli pamětní medaili a dárek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Další část rekonstrukce bývalé měšťanské školy skončila ve Stonařově na Jihlavsku. Stavbaři opravili kompletně střechu, vyměnili okna nebo upravili fasádu. Do zmodernizované budovy by se postupně měly přesunout družina a jídelna.
3: Vedení městy se nechává zpracovávat projekt i na třetí část opravy, která se bude týkat druhého nadzemního podlaží a půdy. Tam by měly v budoucnu vzniknout odborné učebny. Zároveň plánuje, že tam budou i místa pro kroužky nebo školní divadlo. Dosavadní opravy stály dohromady 67 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na pěti stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhá lépe poznat slunce a jeho chování.
4: Máme postavené paralaktické montáže, na nich máme foťáky i astronomické kamery s úzkopásmovými filtry.
5: Říká Václav Široký z Fakulty strojního inženýrství VUT. Na měření budou mít vědci jen asi 2 minuty. Zda se jim vše podaří, rozhodne počasí. Dodává vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
6: Island to je místo, kde se mění počasí velice rychle, takže je to velká sázka do loterie. Ve Španělsku ty podmínky jsou zatím velice dobré.
5: V Česku bude slunce zakryto jen částečně, asi z 85%. Začne zítra přibližně v 19 hodin a 19 minut. Marek Hensel, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté jihlavské Dukly dnes nastoupí k třetímu přípravnému utkání. Po výhře nad Táborem a Českými Budějovicemi je dnes čeká od 17.30 další extraligový soupeř, Hradec Králové. Pro východočechy to bude první přátelské utkání před novou sezónou. Pokračuje hradecký útočník Patrik Zdráhal.
7: Ten playbook, co jsme si prošli, takže ty věci, aby se tam objevovaly v tom zápase a prostě nabrat zápasový rytmus a tu zápasovou praxi. Jsem slyšel od kluku, co tam hráli, od kamarádu, že to je super arena, že nemá moc konkurenci v České republice, a takže se na to těším a jsem zvědav, jak to tam vypadá.
0: Ve stejný čas bude Třebíč v nově zrekonstruované aréně hostit Béčko Pardubic. Pro horáckou Slávii to bude první přípravné utkání před začátkem nové sezóny. Výškař Jan Štefela nepostoupil na mistrovství Evropy do finále. V kvalifikaci skočil na podruhé 219 cm. Laťku o 4 cm výš už bronzový medailista z loňského mistrovství světa nepřekonal. V kvalifikaci skončil také diskař Marek Bárta. Dařilo se naopak sprinterům. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števka postoupili do semifinále závodu na 110 metrů překážek.
1: Počasí.
0: Třebíči mají 26 stupňů, ve Vatíně nebo Košiticích 23. Noc bude jasná a chladnější, teploty místy spadnou až pod 10 stupňů. Středu pak očekáváme slunečnou a vyjasněnou. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete z Knižic ve směru na Stonařov, tak zpomalte, srazilo se tam osobní auto s nákladním vozem.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na startu 14. hodiny vám přeje pohodový poslech Petr Janáček. Jsme moc rádi, že si jako společníka vybíráte právě naše vysílání. V něm vás za chvíli naučíme připravovat taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutku. Rok.
8: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: kapela Jelen ještě jednu noc v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou, původně od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. Naučíme se je teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Roman Paulus. Ten je dělal téměř stejně jako ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, 2 vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud... Je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme...
1: Mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak 2 lžičky, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opepříme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Sádlo máme rozehřáté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mhm.
1: Hezký šťavnatý.
2: Yeah.
1: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: tečou sliny. Ahoj, Romane.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: Taštičky z tvarohovo-bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají i vám. Recept Romana Pauluse najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Přejeme dobré úterní odpoledne, teď s písničkou Sira Eltona Johna, jeho Your Song na hodinách 20 minut po 14. hodině. Suchá půda, prach a obavy o úrodu. Letošní počasí výrazně ovlivňuje hospodaření zemědělců na Vysočině. Jak se nedostatek vláhy promítá do sklizně a chovu zvířat, uslyšíte už za chvíli v reportáži na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Obce na Vysočině řeší vážné problémy se suchem. Jaká opatření platí v Rynárci na Pelhřimovsku, řekneme ve středečním Dobrém ránu. A taky vás vezmeme, věřte nebo ne, na melounovou plantáž v našem kraji a pozveme i na sledování zatmění slunce. Středeční Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina bude opravdu pestré, tak si ho nenechte ujít.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů. Z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Michal Hrůza a jeho Napořád v rámci odpoledního vysílání na Českém rozhlasu Vysočina za 5 minut bude 14:30. Pěkné odpoledne. Letošní sucho se výrazně podepisuje na zemědělství na Vysočině. Farmáři sklízí méně slámy, obávají se o úrodu brambor a problémy mají i chovatelé dobytka. A podle předpovědi si na pořádný déšť budou muset ještě chvíli počkat.
1: Že právě stojíme na poli, kde jsme měli zase ty ječmen. Sklízíme teda už slámu.
2: S ředitelem zemědělské firmy Dobrosev, Pavlem Piňosem, jsme kousek za Dobronínem. Kolem nás teď právě projíždí les, který sbírá slámu a stlačuje ji do takových hranatých balíků. Kvůli suchu a extrémním teplotám ji ale letos bude daleko méně, než bývá zvykem.
1: Výnosy letošní rok vypadají, že se budou pohybovat někde na úrovni 1,5 tuny. Kdy v předchozích letech jsme byli zvyklí na tak 3,5 tuny z hektaru, což pro nás znamená, že musíme tu slámu zdrojovat i nákupem, nejenom z vlastní produkce, a už jsme přistoupili i k tomu, že lisujeme řepkovou slámu, kterou steleme. Řepková tolik nesaje, musí se častěji kydat, samozřejmě zase jsou to náklady spojeny s technikou, lidi a tak dále.
2: Kromě rostlinné výroby se letošní počasí podepisuje i na té živočišné, a to třeba na produkci mléka.
1: Co je pro nás nejhorší, se nám objevují čím dál častěji tropické noci, kdy ten dobytek přes noc si právě neodpočne v tom tepelném stresu, který by neměl nastávat, tak ať chceme nebo nechceme, tak jsou.
2: Lépe na tom nejsou ani hospodáři o pár vesnic dál v Hybralci. Lukáš Bauer prý takové sucho ještě nezažil.
3: Tady vidíte vlastně, že ta půda úplně praská, že jsou vlastně ty pory a brambory se skoro vyvalují ven a to nepamatuju, jako takový sucho. Když si nepřijde v nějaký vydatnější srážky, tak prostě brambory taky zaschnou. Sotva člověk jenom jde, prostě tak se práší v odnoch a letošní léto je teda jako fakt mazec. No.
2: Úrodě podle něj nepomohly ani srážky z minulého týdne.
3: Potřebovalo by to nějaký trvalejší déšť celodenní, ale tady nějaký tyhle ty přejánky na půl hodinky, to prostě nemá moc význam. No.
2: Ani výhled na další dny však zemědělcům příliš naděje nedává. Meteorologové na tento týden očekávají téměř nulové srážky. Z Dobronína a Hybralce Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina pokračuje teď s písničkou kapely Olympic. Komiks dávno není jen pokleslý žánr, může to být literatura se vším všudy, i s rozvojem představivosti a jazyka, a může také pomoci přilákat k četbě nejmladší generaci. Více vám řekneme už za chvíli.
4: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Letní prázdniny, to je ideální čas na čtení. Bez knížky si někteří z nás ani nedovedeme představit, že odjedeme na dovolenou. Ale co děti? Berou si ještě knížky nebo raději tráví čas s mobilem a u počítače? Ke knížkám je může přivést třeba to, když jim nabídnete komiks. Je to žánr, který je akční, ale bývá také poučný, zábavný a děti ho mohou přelouskat během mnohem snadněji než tlustou bichli bez obrázků. Říká to odbornice na čtenářství Veronika Peslerová.
2: Lektorka kritického myšlení, lektorka čtenářství, podpory čtenářství. Dělám workshopy a semináře k tomu, co třeba číst s dětmi v rodinách, ve školách a zároveň i workshopy projektové výuky, protože mám 4 děti, které jsou v domácím vzdělávání. Takže
3: představila se nám Veronika Peslerová. My si dnes ale budeme povídat o komiksu. Spousta nás na komiksech vyrostla.
2: Komiks už dávno není pokleslý žánr, ale je to svébytné médium. Lze v téhle oblasti najít spoustu témat i naučné literatury, která může ty čtenáře obohatit. Ono se velmi často říká, že číst komiks je velmi jednoduché, ale ono to tak vůbec není. Číst komiks znamená dávat si do souvislostí ten text, ty obrázky, číst mezi těmi jednotlivými panely, domýšlet si, představovat si ty věci. Tohle bych velmi ráda předala.
3: Vy tady máte vyloženo mnoho komiksů, mnoho různých žánrů.
2: Tady třeba série Češi. Ta vypráví o historii Československa, České republiky ve 20. století. Část těch komiksových zpracování povinné četby v uvozovkách.
3: Ano, Kytice.
2: Tady jsou ty dobrodružné příběhy.
3: Marie Terezie a její Habsburkové.
2: Vyšel Jan Amos Komenský, vyšel Karel IV. Taková ta suchopárná témata. Můžeme těm menším čtenářům přiblížit právě formou komiksu.
3: Proč jsou vlastně různé typy bublin? Jedna je kulatá, jedna je jako obláček a jedna má takový špičatý tvar.
2: Ta první, to je ta klasická, to je, když někdo mluví. Pak ta jako obláček je, když si někdo něco myslí nebo představuje. A taková ta ježatá je právě, když někdo křičí, nebo když se někdo rozčuluje, když někdo vzteklí.
3: Zkoušíte taky, co by napsali do bubliny, jak by ten text
2: to jo, určitě
3: zkouším. Protože tam je důležité, aby se to tam vešlo.
2: No, přesně tak. A je to taková hloupost, na kterou si děti přijdou sami. Velmi jednoduše, velmi rychle záhy zjistí, že je lepší napsat si ten text a pak až ten text obkroužit tou bublinou, protože opačně to úplně nefunguje. Zkoušíme si vytvářet vlastní komiks, zkoušíme dělat komiks na pokračování, to znamená, že každý nakreslí jedno to okénko, jeden ten panel, dají se vymazat ty bubliny, to je právě ta představivost.
3: A vás dostal nějaký komiks v poslední době?
2: Mně se líbily Vlci, což jsou skutečné příběhy vlků a to je opravdu skvěle udělaná kniha, jak naučné téma přiblížit jak dětem, tak dospělým. Já mám syna 9letého malého přírodovědce, tak ten úplně to hltá, ten tu knihu miluje. Tady je třeba skvělá knižka, která se jmenuje Kudy kam. S Kapačkou získala několik cen a na první pohled to vypadá jako taková střeštěná road movie, kdy vlk s králíkem unikají před lovcem, ale my postupně zjišťujeme, že ten králík je nemocný. Má tady právě i na té motorce tu kapačku, podstupuje chemoterapii a léčí vážnou nemoc. Takže i za humorným, akčním, veselým příběhem je něco, s čím se třeba ty děti mohou identifikovat, když mají ve svém okolí nebo v rodině někoho, kdo je vážně nemocný. A je moc fajn, že ta knížka končí happy endem.
3: Happy end, to mám ráda. Havlíčkova Brodu, Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla hvězdička blízkavá Petra Nováka, další krásná česká písnička, která nestárne. Ještě sice nejsme ani v polovině pracovního týdne, ale už je čas začít se těšit na víkend. Pokud ještě nemáte plán na tento pátek 14. srpna, mám pro vás jeden krásný tip. Od 18 hodin se v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku chystá výjimečný koncert písničkáře, zpěváka a kytaristy Pavla Helana. Těšit se můžete na jeho osobité propojení folku, šanzonu, jemného humoru i duchovních témat, které do magické atmosféry Křemešníku skvěle zapadne. Akci pořádá Matice Křemešnická a my vás srdečně zveme k poslouchání i k návštěvě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme se teď trošku zasnili s irskou hudební skupinou Cranberries na hodinách 3:15.
1: Počasí.
0: Venku je slunečné počasí, jaké teploty máme na Vysočině? No tak to už je otázka na meteorologa Mojmíra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Já přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak tedy je momentálně v našem kraji?
2: Jak jste řekl, slunečno, na nejvýš s malou oblačností, teploty od 21 do 25 stupňů, na jihu kraje místy až do 27 stupňů.
0: Jaký bude vývoj počasí směrem k večeru a jaká bude noc na zítřek?
2: Tak bude polojasno nebo skoro jasno, večer se obloha vyjasní, také ten vítr, který teď fouká mírný severních směrů, bude večer slábnout. To znamená, že potom večer a noc bude ve znamení jasné nebo na nejvýš skoro jasné oblohy, no a vítr povane pouze slabý severních směrů. Následující noc bude chladnější než noci minulé. Čekáme, že kolem východu slunce teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů, ale v údolích to může být místy až k 6 stupňům.
0: A já budu moc rád, když nám ještě doplníte, jaká bude středa s datem 12. srpna.
2: Slunečná, odpoledne většinou letní teploty, to znamená jasno, skoro jasno, odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Pofuk bude slabý severovýchodní nebo severní vítr.
0: Jaká nás čeká noc a co přinese středa 12. srpna, nám prozradil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za předpověď, zdravíme do Brna, přejeme klidný zbytek směny, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: No a z písniček teď posíláme jednu od Karla Zicha a za chvíli přijde ten správný čas pro zámecké léto. Tentokrát zamíříme do středních Čech. Já teď ne...

gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Každé všední prázdninové dopoledne s námi můžete poznávat naše zámky a soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. O víkendu vám pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámků. To vše v našem zámeckém létu. A pokud vám dopolední vysílání uteče, máte šanci poslechnout si povídání o vybraném zámku vždy odpoledne v tomto čase. Kam nás zámecké léto pozve dnes, nám právě teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV., jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arno z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na posteli leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohy, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Český rozhlas Vysočina, písni

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti...
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou Záhadná dívka a Italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
4: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Zemědělci na Vysočině zažili nejhorší úrodu za posledních 14 let. Policie řeší čím dál víc případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Zemětřesení v Kolumbii nepřežilo nejméně 164 lidí. Noc bude chladnější, zítřek pak očekáváme jasný s teplotami maximálně do 27 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Letošní žně jsou nejslabší za posledních 14 let. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl předseda Agrární komory kraje Vysočina Jaroslav Michal. Jarní mrazy a následné sucho podle něj neovlivnily jen množství, ale i kvalitu sklizených plodin a v ohrožení je úroda brambor, pokračuje Jaroslav Michal.
5: Brambory teď by měly narůstat a teď jim chybí voda, takže výnosy brambor letos budou nízký a brambor bude málo a troufnu si říct, že brambor bude i nedostatek.
4: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytváří snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
6: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
7: Často děti natáčí třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
6: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Zadržení ženy ve sklepě a její opakované znásilňování stráví Karel Novák ve vězení 15 let. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Novák podle něj ženu věznil 3 měsíce v Siřemi na Lounsku. Pomáhali mu 3 komplicové, ti dostali pravomocně tresty od 5,5 do 6 let. Všichni obžalovaní se k činům přiznali. Počet potvrzených obětí včerejšího zemětřesení v Kolumbii stoupl na 164. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav.
8: Hasiči, civilní garda i dobrovolníci dál pokračují v prohledávání trosek a vyprošťování lidí. Ze sutin se jim daří zachraňovat zavalené a zasypané lidi i zvířata. Otřesy vycházející z hloubky asi 100 kilometrů způsobily kolaps desítek budov a poškodili velké množství dalších. Ve městě Cali se zhroutila taky budova nemocnice a pod troskami tam zůstaly stovky pacientů. Pomoc přislíbily země Latinské Ameriky, Spojené státy i Evropská unie. Zasažená oblast je jednou z nejchudších částí Kolumbie. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod má začít v 18 hodin a 42 minut. Znakaři Jan Čejka a Miroslav Knedla se představí v semifinále 200. A odvetu 3. předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Od 21 hodin nastoupí na hřišti Olympiku Lyon a bude bránit vedení z prvního zápasu 2-1.
0: Počasí.
4: Pelhřimově je 23 stupňů, Telč hlásí 25. Noc bude jasná a chladnější, teploty místy spadnou až pod 10 stupňů. Středu pak očekáváme slunečnou a vyjasněnou. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody na Vysočině. Regionální úsek dálnice D1 je taktéž plynulý. Dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Spoustu písniček, které nestárnou, pro vás máme i po 15. hodině. Zaspívá třeba Hana Zagorová, Palo Habera a ze zahraničních interpretů i Michael Jackson. To je hudební nabídka dalších 60 minut dobrého úterního odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. A kromě muziky se zaměříme i na naše zdraví. Jak je to se zmijím antisérem, které podávají v nemocnici v případě, že nás zmije uštkne? Odpověď na tuto otázku najdeme v dnešním vydání pořadu Minuta pro zdraví už za chvíli. Do té doby mějte příjemný a nikým nerušený poslech.

0: zdraví.
1: Když vás uštne zmije a dostanete se do nemocnice, tak vám tam dají to antisérum, ne?
2: Antisérum existuje, ale podává se daleko méně, než by lidi čekali. Ono to zmiji uštnutí samo o sobě většinou neohrožuje na životě, takže stačí, když se léčí místní postižení, podávají se protizánětlivé léky a monitoruje se dech a srdíčko a teprve, kdyby byly vážné celkové příznaky, zvažuje se podání antiséra. Je to proto, že antisérum se vyrábí na bázi koňského séra a jeho použití může vyvolat těžké alergické reakce. Tak, abychom nenadělali víc škody než užitku.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a dobré úterní odpoledne. 2:45, kdy dospíval právě označovaný král popu Michael Jackson. Na Islandu déšť a vítr, ve Španělsku požár, brněnští vědci se chystají na středeční úplné zatmění slunce. Český rozhlas se s nimi spojil a více se o jejich přípravách dozvíte už za okamžik.
1: První obce na Vysočině řeší vážné problémy se suchem. Jaká opatření platí v Rynárci na Pelhřimovsku, řekneme ve středečním Dobrém ránu. A taky vás vezmeme, věřte nebo ne, na melounovou plantáž v našem kraji a pozveme i na sledování zatmění slunce. Středeční Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina bude opravdu pestré, tak si ho nenechte ujít.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V rámci dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina teď dospíval Vítězslava Vávra a písnička Citrónová holka. Na zítřejší úplné zatmění slunce se už jsou nachystaní brněnští vědci na Islandu a ve Španělsku. Zatímco u nás bude zatmění jen částečné, tam měsíc zakryje slunce na několik minut úplně celé. Na pěti stanovištích mají připravené fotoaparáty, kamery, desítky objektivů i speciální filtry. Získaná data jim pomáhají lépe pochopit, jak se slunce chová, z čeho se skládá.
1: Zvuk cikad na Islandu, dělaný gola klíčem.
2: Matematička Jana Hoderová z Fakulty strojního inženýrství VUT právě na Islandu pomáhá sestavovat speciální fotografickou techniku. Ta má zachytit úplné zatmění slunce.
1: Tak pojďme zkusit ovládání montáže AZEQ5. Zkus to otáčet.
2: Montáže budou stát na fjordu na západním pobřeží Islandu. Pečlivě je nastavuje výzkumník Pavel Štarha z FSI VUT.
3: Nastavíme časy, zkontrolujeme začátek expozičních vířů. Tak, no a teď můžeme udělat sérii všech fotoaparátů.
2: Zatímco v Česku bude slunce ještě před zatměním usilovně hřát, vědci mají na Islandu pouze 9 stupňů, déšť i vítr. Právě počasí je největší neznámou, říká vedoucí expedice Miloslav Druckmiller.
4: Island to je takové místo, kde se mění počasí velice rychle, obecně je tam počasí špatné, takže je to velká sázka do loterie.
2: Islandský tým zatím řeší hlavně počasí. Ve Španělsku mají vědci zase jiné starosti, doplňuje vedoucí fotoklubu Technika z FSI Václav Široký.
5: Nacházíme se na úpatí hory Pico Trigasa. Jsme tady v opuštěné chatě.
2: Obloha se jeden večer začala zatahovat, ale ne kvůli mrakům.
5: Myslím jsme, že to je oblačnost. My jsme udělali si průzkum odpoledne na vrchol té hory, tak jsme viděli, že je tady v blízkosti požár, právě jako směrem na západ, kde bude i to zatmění.
2: Kouř se naštěstí rozplynul a španělští hasiči požár dostali pod kontrolu. Podmínky se tak znovu zlepšily, potvrzuje Miloslav Druckmiller.
4: Zatím to vypadá velice dobře, pokud by to počasí vydrželo tak, jak je dneska a ten dým se rozplynul, tak to vypadá téměř ideálně.
2: Ideální by pro vědce bylo, kdyby dobré podmínky vydržely na všech pěti stanovištích.
4: Máme na všech těch pozorovacích místech speciální filtry, které umožňují pozorovat, jaká je teplota ve sluneční koroně v různých místech a tak dále. To je takové unikátní zařízení, které nikdo jiný na světě nemá, jenom ten náš tým.
2: Zatímco vědci budou na Islandu a ve Španělsku sledovat úplné zatmění, z Česka uvidíme jen jeho částečnou fázi. Slunce bude zakryté přibližně z 85%. Marek Hensl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme klidné a hlavně pohodové úterní odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Vysočina o 15:30 a jednu minutu k tomu. Víte, jaký strom byl v dobách dávno minulých našimi předky považován za ochránce stavení, patrona plodnosti a strážce života? Schválně si zkuste tipnout a jestli jste se trefili, se dozvíte od Miroslava Marka v dnešním vydání pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: O jeřabinách rostou v lesích mnohdy jaksi mimo děk na divoko, ale vídáme je i kolem silnic a už málo u domů. A to přesto, že jeřáb bejvával po staletí našimi předky považován za ochránce stavení, patrona plodnosti a strážce života. Navíc, pozor, jeho dřevo se používalo k výrobě flétnových nástrojů. Jeřabiny jsou od podzimu potravou hlodavcům a hlavně ptákům. Tam, kde rostou, mají ptáci plná břicha, říkával pradědeček. Hlavně kosy a drozdi je polikají úplně celé. Aby mohla semínka jeřábu vzklíčit, musí projít ptačím trávicím traktem. Tak je příroda dokonalá, že vše má svůj smysl. Díky ptákům jsou nestravitelná semena roznášena a rozsévána do širého okolí. Za starých časů si lidé věšeli červeno-zelené jeřabinové věnečky a snídky jeřabin nad okna a nad dveře, aby tak chránili domácnost před zlými duchy, čarodějnicemi a blesky. Jeřáb měl pro ně léčivé i magické účinky, byl považován za posvátný. Věřilo se, že jeho plody přinášejí inspiraci, pročišťují tělo i mysl a zbavují klamu. A navíc už staré bylinkářky věděly, že čaj ze sušených jeřabin zbavuje zácpy. Věděl to i dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů. No a zítra nás čeká hodokvas.

0: zasaná. V rámci dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina zpívala večerem zhýčkaná Marie Rotrová. Další písničky, které nestárnou, budou samozřejmě následovat. Zaspívá Petr Mook anebo Paul McCartney. Takhle budeme hladit vaše sluchové buňky v nejbližších minutách. Čeká nás taky vtip Jardy Hypochondra, ale i dobrota Dáši Kubíkové. Dnes o lehkém jídlu, které nedá moc práce. Recept na rybu pečenou v troubě si dáme už za chvíli.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní příběh nás zavede za Karlem Arnsteinem, rodákem z Pražských Vinohrad, o němž se u nás téměř neví. Vyrůstal ve světě ticha mezi neslyšícími rodiči. Přesto se stal géniem techniky. Zachránil Štrasburskou katedrálu, navrhl unikátní alpský most a zasáhl do vývoje vzducholodí Zeppelin.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Bardo, řekni for.
1: No tak tady mám takový černý humor. Byl jsem darovat krev a můžu vám říct, že to bylo naposledy. Tolik blbých otázek jsem ještě neslyšel. Třeba, čí je to krev, odkud je a proč je v kýblu.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: A teď ruku na srdce, komu by se chtělo vařit, zvlášť v létě, kdo by stál v horku v kuchyni? Raději si dáme nějaký smažený fast food, máme to bez práce, ale pokud se k rychlému řešení uchýlíme moc často, je to chyba. Vyměnit smažené za pečené se nám vyplatí. Tady je recept na rybí filet.
2: Když vezmeme velmi zdravé rybí maso, dost často je obalíme v trojobalu a usmažíme. Je to velmi dobré, to uznávám. Ale když si místo toho jednou za čas raději dáme rybu pečenou a doplníme ji hromadou zeleniny, bude to mnohem lepší, i chuťově. Použít můžeme mražené rybí filety, ale jestli se vám do ruky dostane čerstvý úlovek, protože třeba máte v rodině vášnivého rybáře, i tady se vyplatí rybu zbavit kostí a nafiletovat. Budeme ji zapékat na másle se zeleninou, takže aby vám chutnalo, vezměte nejlépe takové druhy zeleniny, které máte rádi. Někomu neladí lilek, jinému česnek a dalšímu zase paprika, takže opravdu prozkoumejte zahradu a řiďte se svou chutí. Do pekáčku můžeme na směs másla a oleje dát na kolečka nakrájenou cibuli nebo pórek, přidat pár stroužků česneku, fazolové lusky, kukuřici z nálevu, cuketu na špalíčky a podobně. Zeleninu jemně osolíme a promícháme. Také plátky ryby osolíme a potřeme prolisovaným česnekem. Položíme na zeleninu a dalších pár plátků másla položíme nahoru. Zapečeme na 180 stupňů do měka. Zelenina už se sama o sobě dá brát jako příloha, takže oběd máte hotový. Jestli ale dáváte přednost bramborám, bude vaše porce ještě bohatší. Brambory tady můžeme buď uvařit bokem, nebo upéct v pekáčku s ostatní zeleninou. Potřebují ale více času, takže rybí maso v tomto případě přidáme až po půl hodině a teprve pak dopečeme. Nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Chybí pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Soud rehabilitoval svědka takzvaného číhoštského zázraku Václava Trtíka. Fotbalisté Sparty se chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Noc bude chladnější, zítřek pak očekáváme jasný s teplotami maximálně do 27 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Na krajském trhu práce je nedostatek volných míst pro osoby se zdravotním postižením. Úřad práce eviduje skoro 2200 takových uchazečů o zaměstnání. Vhodných pracovních míst je pro ně pouze asi 300. Na každé tak připadá přes 7 uchazečů.
2: Poměrně hodně je naopak pozic vhodných pro absolventy a mladistvé. Zaměstnavatelé nabízí takových míst skoro 960. Absolventů a mladistvých přitom krajská pobočka úřadu práce eviduje asi o 300 méně. Možnosti uplatnění závisí na Vysočině také na lokalitě. Na Jihlavsku připadají na jedno volné místo zhruba 2 uchazeči. Na Třebíčsku je to 7 uchazečů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Soud rehabilitoval určitého svědka takzvaného číhoštského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara, kterého umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje jeho dcera. Ropa na světových trzích opět zdražuje. Severomorský Brent překročil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta nadějí na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Provoz lodí Hormuzským průlivem je dál velmi omezený. Před válkou přitom průlivem proudila asi pětina světové produkce ropy.
1: Sport.
0: Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů na hřišti Lyonu. Do Francie si Pražané přivezli jednogólový náskok po úvodní domácí výhře 2-1. O víkendu ale prohráli v nejvyšší domácí soutěži v Mladé Boleslavi 0-2. Pokračuje útočník Sparty Jonathan Braut Brunes, který do sobotního duelu nastoupil až po přestávce.
3: Těžko se na to koukalo. Výkon v prvním poločase byl nepřijatelný. Každý ví, že musíme být lepší. Klub jako Sparta nemůže hrát takhle. To víme. Všichni jsme ze sebe byli zklamaní a naštvaní, ale tuhle frustraci musíme využít proti Lyonu.
0: Utkání začne ve 21 hodin. Už v 17.30 hokejisté Jihlavy v domácí aréně přivítají v přípravném utkání Hradec Králové. Ve stejný čas Třebíč bude hostit Béčko Pardubic.
1: Počasí.
0: V Humpolci je 23 stupňů, ve Velkém Meziříčí 25. Noc bude jasná a chladnější, teploty místy spadnou až pod 10 stupňů. Středu pak očekáváme slunečnou a vyjasněnou. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, dobře dojeďte i vy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. Jsem, a ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako
1: trošičku na chvilku života. Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čest, že mě tím zaskočí, ona je prostě, má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolal, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl, to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá, to nevadí. Já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl, já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá, já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat. A on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šat. Vždycky. To se šili na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak To já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na
1: ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je zase
1: jiná
0: práce.
1: Ty kostymérky. No já jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštupuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslou

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého, pan Kopecký, to byl...
3: Dobře,
5: to
3: dobře.
5: Veličina.
3: Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru.
6: Pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli o čuc dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si říkala, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, když on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu. Že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pánbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše Kriste, co to, co mi to vyšlo? Tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. Tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on říká, to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Já jsem myslela, že to nenašel nikdy. Zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl? Už takhle?
5: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Mm-hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je přesně, hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo. Ale fakt mě to, a nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: to se budu muset hodně držet.
3: Jo, no, jasně, vy se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím. Já jsem si teď pořídila nového pejska. A co když se dožije 15 let?
3: No. Tak prožijete spolu krásnou dobu.
5: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra býval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomněla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani pán bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy šily a pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, Ježíš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů, zpěvaček.
2: Určitě, určitě. V té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat v noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
5: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
4: Díky.
5: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden.

0: hlas někomu?
1: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
0: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
2: Pak vypravil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Pan, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hala, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne? Přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá,
3: je, zítra ráno jedeme na výlet.
2: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
3: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
2: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
3: Žába pa, je, chudák, krokodil, on se na to tolik těší.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
5: No hele, to byl geroj. To je jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát možnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
0: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byly během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mi, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Dobrý den. Tady Marie Směnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím nás tišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
7: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit. A použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kupci čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebu. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový, to... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: To dlouho jsem
8: přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád, povídám, pojď sem, vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pám, Mičoken. Pám, cože? No, Mičoken. No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Humoriáda. Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezké vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv, ano. Nějaká dovolená bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak zcvrklý malý,
3: no,
1: tím suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Akce Rozběháme Jihlavu podpoří společnost pro ranou péči. Policie řeší čím dál víc případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Maďarsko má nového prezidenta, stal se jím Andráš Baka. Noc bude chladnější, zítřek pak očekáváme jasný s teplotami maximálně do 27 stupňů. Na řadě je zpravodajský přehled, přináší vám ho Tomáš Kolátor. Sportovat pro dobrou věc můžou zítra lidé v Jihlavě. Výtěžek z akce Rozběháme Jihlavu podpoří společnost pro ranou péči. Startovné je 290 korun a účastníci poběží nebo půjdou okruh o délce 2 až 3 kilometry. Akce začne zítra v 18 hodin v areálu Český mlýn.
3: Společnost pro ranou péči, která získá výtěžek z běhu, poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Peníze tak pomůžou financovat i terapie, speciální pomůcky nebo hračky pro děti. Účastníci běhu se můžou registrovat i předem online. V takovém případě získají v cíli pamětní medaile a dárek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytváří snímky se sexuálním obsahem. Nejvíc případů policie eviduje ve Středočeském a Pardubickém kraji.
4: Mladík z Pardubického kraje zneužil fotku své známé a pomocí umělé inteligence z ní vytvořil nový snímek, kde je dívka nahá v horní polovině těla. Fotku pak poslal poškozené i dalším společným známým. Podobného jednání se často dopouštějí také školáci. Pomocí aplikací upravují snímky vrstevníků i učitelů, říká vedoucí krizové linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
5: Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělává.
4: Protože děti nejsou trestně odpovědné, řeší takové případy obvykle škola. Ostatním hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šioka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Moskva na ukrajinské město Záporoží vyslala podle Kyjeva ruské i severokorejské rakety. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Při úderech zemřelo 6 lidí, zraněných jsou desítky. Podle ukrajinské armády Rusko na západě svého území k útokům na Ukrajinu rozmístilo více než 100 severokorejských raket. Ruské armádě taky Pchjončjang podle Zelenského poskytl až 50 tisíc vojáků.
2: Sport.
1: Kladivář Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. V Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále. Český reprezentant s ukrajinskými kořeny moc dobře neví, co od závodu čekat.
6: Já nevím, protože já jsem do toho finále nedokázal dospěl, jak se dojít. Tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám tu finále. To jsou udělat svůj maximální výkon a právě nevím, či se to mně podaří, ale budu makat nad tím, co nejvíc.
1: Mezi 12 nejlepších prošel i dálkař Petr Mindlschmidt a jeho finále začne po 9:45. V kvalifikaci výšky naopak neuspěl bronzový medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích je 26 stupňů, Nový Rychnov hlásí 25. Noc bude jasná a chladnější, teploty místy spadnou až pod 10 stupňů. Středu pak očekáváme slunečnou a vyjasněnou. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor u Kramolína na Třebícku ve směru na letiště. Havarovalo tam auto, místo je ale průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Je úterý 11. srpna a taky dnešek přinesl spoustu důležitých a zajímavých informací. Začíná Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, hodina, ve které si všechno zásadní připomeneme. Zavítáme například na Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím, kde můžete najít železný trůn. Více prozradí náš regionální stopař už za pár minut. A čeká nás i zpravodajský souhrn, který uslyšíme hned po písničce Lucky Mondráčkové.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zemědělci na Vysočině zažili nejhorší úrodu za posledních 14 let. Můžou za to jarní mrazy, nedostatek srážek a extrémní sucho. O letošní úrodě se podrobněji pobavíme s předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem ještě před půl šestou. Rekonstrukce průtahu Jihlavy pokračuje další etapou. Ode dneška je uzavřený úsek od Teska k Helenínu. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, včetně MHD. Současně ode dneška řidiči opět projedou Brněnskou ulicí u zoologické zahrady. Komunální volby letos ve Slavníči na Havlíčkobrodsku nebudou. V obci nesložili kandidátní listinu. Opakuje se tak situace z roku 2014. Tehdy se tam volby také nekonaly a uskutečnily se až mimořádně o rok později. Stejně jako tehdy, i teď převezme správu obce dočasně vybraný úředník ministerstva vnitra, vysvětluje mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.
2: Nebude však moci činit závažnější rozhodnutí.
1: Do Slavníče v reportáži vyrazíme před 6:15. Celkem 13 případů řízení pod vlivem návykových látek odhalila od pátku do dneška policie v okolí Meziříčka na Třebícku. Kontroly v místě provádí kvůli blízké technopárty. Ve většině případů šlo o užití marihuany, amfetaminu nebo kokainu. Prvoligové hokejové celky Vysočiny zhruba za 20 minut rozehrají letní přípravné zápasy. Dukla je zatím 100%. Porazila Tábor s Českými Budějovicemi a teď ji čeká Hradec Králové. Třebíč v nově zrekonstruovaném zimním stadionu přivítá B tým Pardubic. Aktuální vývoj obou utkání budeme sledovat ve zprávách a před 6 hodinou se živě spojíme i s naším reportérem přímo z horácké arény. Posloucháte Český rozhlas Vysočina, příjemný podvečer vám přeje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
3: Jen tak si sedět a pozorovat dálnici D1. Nezdá se vám to moc romantické? Možná vás náš regionální stopař vyvede z omylu. Už po písničce Věry Martinové.
0: Český rozhlas Vysočina.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nad Velkým Meziříčím se tyčí Fajtův kopec a na jeho svahu stojí železný trůn. Je dokonce označený i na turistických mapách a tak se k němu dnes vypravil i náš regionální stopař Irina Šarounová. Irino, přejeme ti hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. K trůnu jsem se dostala po cestě nahoru k rozhledně na Fajtově kopci. Jen je třeba dole asi ve třetině kopce odbočit doleva a kolem chat. A tady na hraně prudkého svahu nad dálnicí stojí trůn vyrobený z ojnic nákladních aut a starých sovětských tanků. Autorem je místní nadšenec Josef Marek. Ojnice z tanku jsou podle něj ty menší a vyrobil z nich například sedací plochu trůnu. Ten má dokonce i zlatou korunu, samozřejmě také z ojnic, jen je pozlacená. Když si sednete, tak máte korunu přímo nad hlavou. Já si nedovedu představit, jak to celé svařoval. Podle mě to křeslo vypadá i tak trochu ďábelsky.
1: A je to křeslo opravdu funkční? Může si na něj kdokoliv sednout?
2: Samozřejmě, já na něm právě sedím a jsem ráda, že dnes nejsou ty velké pařáky přes 30 stupňů, protože opravdu je to ze železa, takže bych se asi jinak na tom ďábelském trůně upekla. Možná ani v bouřce bych na to nesedla. A oceňuji ten velký placatý kámen, já ho mám teď pod nohama, který Josef Marek umístil pod trůn. Dětem a menším lidem tak neplandají při sezení nohy. Já teda problém nemám, ale je to pohodlné. No a ta vyhlídka. Vzadu za sebou mám rozhlednu, ona teda teď přes ten strom tady velký není vidět. Když se podívám doprava, tam by měla být taky takové jedno výletní místo, tři kříže mezi stromy. Tam už jsem jednou taky byla, moc zajímavé vycházkové místečko. A pode mnou Velké Meziříčí, nádherné Balinské údolí, no a ten rambajs, co slyšíte, tak to je dálnice D1. A i když jsem si myslela, že to nebude nic moc, tak ono to stojí za to, s tím nadhledem, odstupem, se dívat na to hemžení těch autíček. No řeknu, je to docela uklidňující si tady tak sedět.
1: Já teda musím říct, velikánskou zajímavost z Fajtova kopce nad Velkým Meziříčím, železný trůn pro nás měla Irina Šarounová, náš regionální stopař. Děkujeme za zajímavý tip na výlet a přejeme hezký zbytek úterka. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Pokračuje Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina a jak už jste mohli slyšet ve zpravodajském souhrnu Tomáše Kolátora před 15 minutami, na Vysočině stále pokračují žně. Úroda je však oproti předchozím letům zatím nižší. Proč tomu tak je, probereme už za chvíli s předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Mšice, vlnatky, svilušky. Bojujete proti těmto zahradním škůdcům chemií? A co tak vyzkoušet přírodní cestu? Perfektně funguje škvorovník. Co to je? Jak se to používá? To jsme pro vás zjišťovali v Oslavici u Velkého Meziříčí. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na Karlštejn. I na Vysočině totiž jeden máme.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvák Sebastiána, písnička Záchranný bod, posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Žně na Vysočině se blíží ke konci, letošní úroda na Vysočině je ale zatím slabší než loni. Proč tomu tak je a které plodiny jsou nejvíce ohrožené, o tom v dnešním Dobrém ránu mluvila Ivana Víznerová s předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem.
1: Jak letošní žně v našem kraji zatím hodnotíte, jaká je ta očekávaná úroda ve srovnání s loňskem a kolik je třeba už sklizeno obilí?
2: No, tak sklizeň je už téměř na konci. Dá se říct, že už máme požních a ta letošní úroda bude nejslabší za posledních 14 let.
1: Ovlivňují to současné teploty, které plodiny jsou třeba suchem zasažené nejvíce?
2: No tak oni to ovlivňovali na jaře chladno a mrazy v březnu, dubnu a potom přišlo sucho a teplo a takže ozimé plodiny tyto tolik nepocítily, ale jarní plodiny, jarní pšenice, jarní ječmen a pak i krmné plodiny, kukuřice a travní porosty, tak tyto odnesly nejvíce a samozřejmě teď trpí i brambory.
1: My jsme doteď mluvili o množství sklizených plodin, ale má to letošní horké a suché počasí vliv třeba i na kvalitu?
2: Samozřejmě, když nebyla ta vlhkost, když nebyla ta voda, tak zrníčka obilky budou drobnější nebo jsou drobnější, jak u obilí, tak u řepky, takže i ty kvalitativní parametry letos nebudou dobrý.
1: Můžou být případně jak ovlivněné třeba i plodiny, které se budou sklízet v nejbližších měsících, třeba brambory?
2: No, tak samozřejmě brambory teď by měly narůstat a teď jim chybí voda, takže výnosy brambor letos budou nízký a brambor bude málo a troufnu si říct, že brambor bude i nedostatek asi.
1: S předsedou Agrární komory kraje Vysočina Jaroslavem Michalem jsme probrali vliv sucha a tepla na úrodu v našem kraji.
0: A Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina pokračuje dál. Stačí jeden telefonát, jedna zpráva nebo zazvonění u dveří, jedna investice a člověk může během několika minut přijít o 100 000 korun. Hostem Dobrého dopoledne byl dnes plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Povídání s ním si poslechneme za pár minut.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Hostem dobrého dopoledne Heli Dvořákové byl dnes plukovník Martin Vaniček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Varoval před podvodnými investicemi na internetu a připomněl, že lákavé nabídky rychlého a vysokého zhodnocení mohou skončit ztrátou velkých částek. Jak poznat, že jde o podvod a na co si dát největší pozor?
1: Investice všeobecně vyhledané na internetu jsou skoro ze 100% vždy nebezpečné. Omlouvám se tím několika malým firmám, které výhradně na internetu nabízejí své služby a jsou firmy legální. Pokud je to na sociálních sítích reklama, tak je to skoro fakt ze 100%. Ta masáž, která vás potom čeká, tu jste nikdo nečekal, je to takovej fofr, že i lidi, kteří znám jako řekněme, že inteligentní, chytrý, říkají první 20 minut jsem nevěděl, co se děje. A nebýt tohodle nebo tohodle okamžiku, že jsem se jako zastavil nebo že mi volala banka, že se něco děje na mém účtu, tak já bych prostě v tom jel dál. Takže opravdu doporučuju zastavit, říct jim na tvrďáka, bude to velký umění jim to říct, protože oni vás budou nutit, abyste pokračovali, nezavěšujte. Když zavěsíte, budu vám hned volat zpátky zase. A poraďte se. První člověk vám obvykle řekne, blbni, to je podvod. Další věc je instalace programů do vašeho počítače. Pokud jde o platby, pokud jde o nějaké konání okolo finančních prostředků, výhod všelijakých, nikdy neinstalujte do svého počítače nic. Těch věcí je tolik a ty pachatelé disponují takovými odbornými schopnosti, že kolikrát oblamutí odborníka. Že schovají ten program do nějakého druhého programu, řeknou vám, že si instalujete něco jiného a tak dále a tak dále.
0: Zítra po 11. hodině vás pozveme na 16. ročník memoriálu Josefa Smékala v Novém Veselí. Hostem dobrého dopoledne bude Jan Běloch, hlavní trenér mužského A týmu Nového Veselí a trenér české reprezentace do 20 let. Povídat si budeme o turnaji mladých házenkářích i o tom, kam se česká házená posouvá, tak nezapomeňte poslouchat. Od nás v dalších minutách kapela Kryštof, písnička Do nebe se propadám a hned po ní se vypravíme do Slavníče na Havlíčkobrodsku, kde lidé na podzim nepůjdou k volbám. Nesestavili tam totiž žádnou kandidátku. U současných zastupitelů za to můžou neochota znovu kandidovat i rozepře ohledně elektrické přípojky. Více v reportáži za okamžik.
2: Den v kraji.

0: Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě nachystané, nesložili ale kandidátní listinu. Jde o jedinou obec na Vysočině, kde ji neodevzdali. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník. Ten ale nesmí dělat žádná závažnější rozhodnutí.
1: Mě se dotkne třeba tady ta elektrika, se mi dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se ale jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma se těžko jde do zastupitelstva. No.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne, no. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co. Já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014, byly pak až mimořádné, o rok později. A od té doby je ve vedení vlastně to současné zastupitelstvo. Zda se bude stejná situace opakovat i teď, se uvidí podle toho, zda tu složí kandidátku později.
4: To těžko říct, nevylučuju nic, ale říkám, je potřeba, aby ty lidi si uvědomili fakt tohle, že si toho musí vážit a něco pro to hlavně taky dělat.
2: Od podzima každopádně bude Slavníč spravovat na místo starosty a zastupitelstva ministerský úředník. Ze Slavníče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina a ještě společně koukneme na oblohu. O předpověď počasí voláme do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: A na telefonu už je připraven meteorolog Mojmír Martán. Přejeme hezké úterý, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jaký večer a jakou noc můžeme očekávat na Vysočině?
2: Tak můžeme očekávat večer i noc ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy.

0: Oblohy, bude nám slábnout vítr, teploty poklesnou na 12 až 9 v údolích, místy až k 6 stupňům.
1: Tak to vypadá na hodně příjemnou noc u otevřeného okna, teda aspoň pro nás, co tropické noci v lásce moc nemají. Jaký pak bude co do počasí zítřek, tedy úterý 12. srpna?
0: Očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty 24 až 27 stupňů, pofukovat bude slabý severovýchodní až východní vítr.
1: Říká meteorolog Mojmír Martán a my děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Brna a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Tolik tedy předpověď počasí a my v dalších minutách vyrazíme se schladit k ledu. Třetí přípravný zápas na novou sezónu právě teď hrají hokejisté Dukly Jihlava. V Horácké aréně hostí extraligový Hradec Králové. A my se za chvíli na místo spojíme živě s redaktorem Dušanem Vrbeckým.
2: Dobré odpoledne

0: Znamení a divokej byl chvilku po 6:45, no a v rámci dne v kraji Českého rozhlasu Vysočina jdeme na hokej. Další extraligový soupeř dnes prověří hokejisty Dukly Jihlava. Po duelu v Českých Budějovicích si Jihlavané na dnešní podvečer pozvali do horácké arény Hradec Králové. Jak se zápas vyvíjí, sleduje redaktor Dušan Vrbecký, který je živě ve spojení. Dušané, přejeme dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, no a tady 6 minut před koncem první třetiny Hradec Králové vede nad Jihlavou 1-0. Gól dal už ve druhé minutě Patrik Dráhal, který perfektně uklidil do branky přihrávku zpoza brány od Jordana Pereta. Jihlava se dlouho nemohla dostat do hry, Hradec ten začátek měl opravdu výborný, tlačil a Dukla poprvé vlastně na branku soupeře vystřelila až v 7. minutě díky pořízkově průniku po pravé straně, ale bylo to takové lehčí zakončení. Pak to zkoušeli ještě obránce Jan Strejček a útočník Burkov, ale nic z toho nebylo. Teď už je ta hra přece jenom o něco vyrovnanější, ale stále platí stav 1-0 pro Mountfield Hradec Králové.
0: Na zápas bylo dopředu prodaných přes 2000 vstupenek. Je to znát na atmosféře?
1: Řekl bych, že docela ano, ale po hříku se o tu atmosféru zatím víc starají fanoušci Hradce Králové, kterých dorazil v podstatě plný sektor, mají buben a skandují velmi, velmi silně. Jihlavští se zatím tak jako trošku osmělují, ale troufám si tvrdit, že atmosféra asi mnohem bouřlivější bude už za dva dny tady v Horácké aréně, kdy přijede Kometa Brno a v tuto chvíli je na ten zápas prodaných a to podotýkám je pořád příprava nějakých 4500 vstupenek, takže což je na přípravu opravdu hodně a bude to asi hodně bouřlivé utkání, protože derby se tady uskuteční po mnoha letech.
0: Dnes zahajuje sérii přípravných zápasů nejen Jihlava, ale i Horácká Slavia Třebíč. Jak té se zatím daří?
1: Ta hostí ve své nové hale Pardubice B, je to vůbec její první zápas na novém stadionu a Horácká Slavia tam měla dost hororový začátek, už ve 3. minutě prohrávala 0-2, v 9. minutě ale snížil David Michálek a v polovině první třetiny tedy byl stav 1-2 v neprospěch Třebíče pro Pardubice B. To je zatím všechno odsud z Horácké arény.
0: Aktuální hokejové informace z ledu Jihlavské i Třebíčské haly pro nás měl redaktor Dušan Vrbecký. Dušane, moc děkujeme, fandíme a držíme palce, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, fandíme s vámi.

a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Chybí pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Uchazečů o práci je násobně více. V okolí Technoparty na Třebícku odhalila policie 13 řidičů pod vlivem návykových látek. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval svědka takzvaného číhoštského zázraku Václava Trtíka. Noc bude chladnější, zítřek pak očekáváme jasný s teplotami maximálně do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na krajském trhu práce je nedostatek volných míst pro osoby se zdravotním postižením. Úřad práce eviduje skoro 2200 takových uchazečů o zaměstnání. Vhodných pracovních míst je pro ně pouze asi 300. Na každé tak připadá přes 7 uchazečů.
4: Poměrně hodně je naopak pozic vhodných pro absolventy a mladistvé. Zaměstnavatelé nabízí takových míst skoro 960. Absolventů a mladistvých přitom krajská pobočka úřadu práce eviduje asi o 300 méně. Možnosti uplatnění závisí na Vysočině také na lokalitě. Na Jihlavsku připadají na jedno volné místo zhruba 2 uchazeči. Na Třebíčsku je to 7 uchazečů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Celkem 13 případů řízení pod vlivem návykových látek odhalila od pátku do dneška policie v okolí Meziříčka na Třebícku. Kontroly v místě provádí kvůli blízké technoparty. Ve většině případů šlo o užití marihuany, amfetaminu nebo kokainu. Dalších 9 řidičů pak odmítlo dechovou zkoušku i testy na jiné návykové látky. Jeden z kontrolovaných řidičů policejní hlídce předložil neplatný cestovní pas. Následně u něj testy potvrdili přítomnost amfetaminu.
5: Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se v jednom případě řidič pokusil hlídce ujet na motocyklu. Zadrželi ho až poté, co z motocyklu za jízdy spadl. Následně se prokázalo, že nemá řidičské oprávnění, registrační značka je z jiného stroje a také odmítl dechovou zkoušku. Policisté ho proto převezli do cely předběžného zadržení. Kromě incidentů na silnici zaznamenala policie také více než 10 oznámení o porušení nočního klidu. Julie Kavková, Český rozhlas.
3: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem tzv. Číhoštského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
6: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
2: Sport.
3: Hokejisté Jihlavské Dukly hrají třetí přípravné utkání před sezónou. Před začátkem druhé třetiny prohrávají na domácím ledě s Hradcem Králové 0-1. Hraje taky horácká Slavia Třebíč, ta v přátelském utkání s Béčkem Pardubic ztrácí 1-2. Za Třebíč se prosadil David Michálek. Fotbalisty Sparty čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. V prvním utkání porazili Pražané Lyon doma 2-1. Dnešní odveta na stadionu Olympiku začne ve 21 hodin. A plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne zhruba za 40 minut. Sémanové se zatím v Paříži plave dobře. Tlak před finále na sebe nedává.
7: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si ten svůj styl, ne nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu jednu stovku. Doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
3: Znakaři Čejka a Knedla se krátce po 19. hodině představí v semifinále dvoustovky.
2: Počasí.
3: Právě v Třebíči mají 27 stupňů, v Novém Rychnově 25. Noc bude jasná a chladnější, teploty místy spadnou až pod 10 stupňů. Středu pak očekáváme slunečnou a vyjasněnou. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pozor dávejte na dálnici D1 z Brna do Prahy před 140. kilometrem. Máme tam v pravém pruhu hlášený předmět na vozovce. Podrobnosti přidává jeden z řidičů.
8: Nějaký dodávce ulítla z korby velká černá igelitová plachta a zůstala ležet v pravým jízdním pruhu. Tak ať si na to dávají lidi pozor, ať tam do toho někdo nevlítne.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je 5:05 a na Českém rozhlase Vysočina právě startují vaše oblíbené dechovky pro Vysočinu. Tak komu dneska budeme hrát? Pro radost, k narozeninám, k svátku nebo třeba k výročí? To už je otázka na vás a já se budu na všechna hudební přání těšit třeba na telefonní lince 22 155 49 99. Až do 19. hodiny hrajeme jen a pouze podle vás.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: A já až do 18. do 19. hodiny budu plnit vaše hudební dechovková přání. Samozřejmě můžete posílat vaše písemná přání buď přes formulář na webu vysočina.rozhlas.cz pomocí textové SMS zprávy na číslo 900104 a to ve tvaru píseň, mezera a text přání, to všechno bez diakritiky. A právě první přání bude z formuláře na webu písničku Morava, krásná zem od Moravanky. Vybrala Miluška z Nového Veselí a zahrát by ji chtěla kamarádce Vlaďce, která o víkendu oslavila krásné kulaté jubileum. Tak tuhle nádhernou písničku posíláme společně s gratulací a přáním všeho nejlepšího.
2: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Pro Marušku hrála kapela Veselka Ladislava Kubeše. No a teď už budeme hrát pro Alenku ze Zvonějova, která se dovolala k nám do vysílání. Tak Alenko, já vám přeji hezký podvečer a řekněte nám, jakou písničku jste vybrala a pro koho ji budeme posílat.
1: Já vám tež přeji krásné odpoledne a prosila bych písničku Cestička o Dubí. A já ji nebudu tak moc posílat, budu posílat akorát manželům Hodovým do Želiva a Jarušce Krpálkové do Želiva. No a jinak vám ji budu věnovat a děkuji za vaši ochotu, že jste to tam našel. Jo, můžeš to vypnout. Takže jen tak pro hezké odpoledne jsem nechala zahrát tu písničku. Děkuji.
0: Přesně tak. Pro lepší náladu všem posluchačům Českého rozhlasu ano. Vysočina. A taky pro vás, Alenko, do Zvonějova právě tak. Teď hraje Valaška a Cestička od Dubí. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Děkuji mnohokrát vám taky. Naslyšenou.

0: se suchem. Jaká opatření platí v Rynárci na Pelhřimovsku, řekneme ve středečním Dobrém ránu. A taky vás vezmeme, věřte nebo ne, na melounovou plantáž v našem kraji a pozveme i na sledování zatmění slunce. Středeční Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina bude opravdu pestré, tak si ho nenechte ujít.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
2: A já už jdu plnit další hudební přání na telefonní lince 22 155 49 a 99. Jsou Marie a Zdeňka ze Světnova, tak já zdravím do Světnova, ptám se, jakou písničku jsme v rámci pořadu Dechovky pro Vysočinu vybrali?
3: U Zborova, Na vršičku s babouku.
2: Ano, u Zborova Božejáci jsou připraveni.
3: Nebo Božejáci.
2: Ano, a já se zeptám, pro koho ta písnička bude? Kam poputuje?
3: Tak ta putuje pro všechny dobrý a hlavně nemocní lidi, co jsou tady, a pro vás a všechny hodní lidi, tak je to hodně.
2: Ano, my samozřejmě děkujeme a i vám, Marušku a Zdeňko, posíláme písničku U Zborova. Mějte se krásně, hezký zbytek úterka, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naschle.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dechovky pro Vysočinu, tohle byli Božejáci, písnička Uzborova. To byla písnička na telefonické přání, vy ale nemusíte pouze volat, můžete psát své vzkazy pomocí formuláře na webu vysočina.rozhlas.cz nebo poslat SMS zprávu ve tvaru píseň, mezera a text přání vše bez diakritiky na číslo 90 01 04. Cena jedné SMS je 4 koruny. Já tu teď mám jednu pozvánku pro všechny milovníky dechovky. Dechovka Vysočanka z Brtnice zahraje už tuhle neděli 16. srpna od 16 hodin v Hurtově u Kněžic na pouti. Tak můžete vyrazit s přáteli, užít si skvělou muziku, veselou náladu a pořádnou porci českých i moravských písniček. A aby to bylo ještě větší lákadlo, tak právě Vysočanku si zahrajeme v tuto chvíli, konkrétně písničku Brtnická polka.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Právě dospívala Vysočanka svou brtnickou polku a teď už opět míříme na telefonní linku 22 155 49 99, kde už je připraven posluchač Honza z Chotěboře. Honzo, já vás zdravím do Chotěboře a ptám se, jakou písničku budeme vybírat.
2: Já vás zdravím do rádia, zdravím všechny posluchače. Vybereme písničku Ty naše luka jsou v rovině a chtěl bych to poslat bráchovi na příjemka a Vlastíkovi Dlouhýmu na příjemka a pozdrav se vzpomínkou, jak jsme si spolu pěkně zaspívali Jirkovi Prokopovýmu ze Zdislavic. Všechny zdravím, děkuju, že jste mě vzal do vysílání a všem přeju krásný zbytek léta. Při dechovce a vašem programu a s dobrou náladou. Děkuju vám, Honza.
1: Honzo, nemáte vůbec zač a klidně si můžete zaspívat u písničky Babouci Ty naše luka, které posíláme právě teď. Mějte se krásně, díky za zavolání a naslyšenou.
2: Já taky děkuju a naslyšenou.

0: Další krásná písnička v rámci Dechovek pro Vysočinu, Ty naše Luka a Babouci. No a v tuto chvíli už bude další hudební přání vybírat Jarda z Vyskytné, který je na telefonu. Jardo, já vás zdravím, hezký podvečer přeji.
1: Hezký podvečer, Petře, já vás taky zdravím.
0: Tak Jardo.
1: Děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
0: Nemáte vůbec zač a těšíme se na to, co jste pro nás vybral.
1: A já, my bychom dneska s manželkou Janou chtěli poděkovat všem, kteří nám posílali písničku a přáli nám. A písničku pošlu do Vilémovic, Mílovi Vackovi, Joškovi do Herálce, Jirkovi Prokopovi do Zdislavic, Vaškovi do Želiva, Jardovi do Úsobí, Majce a Standovi Lečaksovým do Skály, Janě a Květovi Pavlíčkovým do Kvěčína, Kájovi a Janě do Puklic, Mírovi a Ivance do Puklic. Písničku pošleme i Věrce a Mírovi Irsovým do Batelova a Slávince Divišové do Třebíče. Písnička bude Peťovi pro vás.
0: Já děkuju.
1: A všem posluchačům, pro všechny posluchače, přejeme krásný poslech. A všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A vybral jsem písničku Marabienky vám, přátelé. Vám moc děkuju a budu se těšit zase někdy na slyšenou.
0: Jardo, my také moc děkujeme. Moravěnka je připravená a putuje taky za vámi s manželkou. Mějte se krásně a na slyšenou příště.
1: Děkuju vám.
2: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Moravienka dohrála v rámci Dechovek pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina. To byla písnička, kterou vybíral posluchač Jarda. No a v tuto chvíli na telefonní lince 22 155 49 99 už je připravena Maruška Spelřimová. Tak Marie, my zdravíme. A jakou písničku a pro koho budeme hrát?
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače a prosila bych zahrát písničku pro tu naši partu, pro Verču jejího přítele, pro Marušku Dederovou a Klokočkovu do domova důchodců pro Seči Obořišti, Věru Lindhartovou do

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já teda musím říct, že voláte, telefonní linka sem do studia je neustále obsazená a dalším volajícím, kdo zavolal na telefon 22 155 49 99, je Jarda z Dačice. Jardo, já zdravím.
2: Ano, Petře, já vás taky pěkně zdravím z Dačic. Zdravím samozřejmě všechny příznivce takové pro Vysočinu a já písničku, která se jmenuje Chodounská, a našli jsme ji tam teda zde chovou dvou supraponu, takže posílám ji osamělým nemocným a ten, kterým nikdo nedá zahrát. Posluji ještě Verče a Marii do Pražimova. A Petře, písnička bude také pochopitelně pro vás. Já myslím, že ta premiéra se vydařila.
1: Já moc děkuju, Jardo. Já jsem tady říkal Jardovi, že dneska mám vlastně premiéru, co se týče moderování dechovek pro Vysočinu. A musím teda říct, že si to neskutečně užívám s vámi.
2: Jo, ano, přesně tak. Tam mu říkal Jelek, abych to tak řekl.
1: Přesně tak. A hezky od podlahy hrajeme i teď Chodounská i pro vás, Jardo, do Dačic. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Taky se mějte, naslyšenou.

0: Chodouňská v rámci Dechovek pro Vysočinu. Přejeme krásný úterní podvečer s datem 11. srpna. No a dalším, kdo bude vybírat písničku na přání, je posluchačka Jana Skoječína. Jani, já vás zdravím, hezké úterý.
1: Dobrý podvečer, pane Petře, vám i všem posluchačům tohoto krásného pořadu. A dneska, když dovolíte, budu písničkou děkovat všem přátelům a známým, kteří nám hrají tak nádherné písničky. Takže písničku posílám Majce a Standovi Letjaksovým do Skály, paní Ivance a Petrovi Dolejšovým do Koječína, paní Slávce Divišové do Třebíče, paní Věrce a Mirkovi do Batelova, Jirkovi a paní Vlavce Prokopovým do Zdislavic, paní Janě a Jardovi do Vyskytné a panu Mílovi do Vilémovic. Písnička bude, pane Petře, jako poděkování také vám. Všem posíláme krásný pozdrav Jana a Květoslav z Koječína se vzkazem, aby se v tom horku opatrovali.
0: Janíčko, moc a moc děkuji nejen za nás, ale i za všechny posluchače. Já když to tak poslouchám, je úžasné mít kolem sebe tolik skvělých lidí, že jo?
1: Ano, je to krásný. Opravdu je to příjemný a moc hezký, když vám někdo nechá zahrát písničku jen proto, že si na vás vzpomněl. Tak v našem věku je to opravdu velice krásné a příjemné.
0: Tak víte co, Jani, Galánečka a Hustopecká dolinečka míří také za váma do Koječína. Mějte se moc krásně a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, pane Petře, a děkuji vám.
2: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu.

0: Hustopečská dolinečka a galánečka dohrála právě teď v rámci dechovek pro Vysočinu 8 minut před 19. hodinou. Ještě dvě přáníčka stihneme. To následující bude vybírat Láďa z Jičína. Tak Láďo, my zdravíme až do Jičína. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane moderátore, a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: Děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Já dlouho nezdržím, protože to bude takový 2,5-minutový kvapík, abych byl ve stylu, že hrajeme od podlahy. Bude to od Ladislava Kubeše staršího a bude to hrát veselka Ladislava Kubeše mladšího. Věnuju to vám za bezvadnou moderaci tohoto pořadu.
0: Děkuji.
1: Premiérového vašeho. Moc se mě líbíte jako moderátor a jen tak dál. A zdravím tím i všechny posluchače. Přeji vám všem příjemný zbytek dne a děkuji předem za zahrání.
0: Láďo, tak si můžete skočit hezky 2-minutový kvapíček právě teď s veselkou. Posíláme písničku a přejeme hezký zbytek podvečera. Mějte se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dechovky pro Vysočinu s datem 11. srpna se blíží ke konci a poslední přání vybírala posluchačka Zdeňka, která poslala SMS zprávu na číslo 900104. Je to Zdeňka z Nového Města na Moravě a přála by si zahrát písničku od Dolanky, jejich Kolébečku, pro všechny, kdo rádi poslouchají tento skvělý pořad. Takže vám všem i Zdeňce do Nového Města na Moravě.
0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Máme 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vlaky na trati mezi Prahou a Brnem můžou nabírat zpoždění kvůli poruše trakčního vedení a srážce rychlíku se dvěma lidmi. Maďarská vládní strana TISA 3 týdny po odvolání prezidenta zvolila novou hlavu státu. Hokejisté jihlavské Dukly hrají přátelák s Hradcem Králové, Třebíč hostí Pardubickou rezervu. Noc bude chladnější, zítřek pak očekáváme jasný s teplotami maximálně do 27 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem komplikují dvě nehody. V Rajci je Střebí na Blanensku srazil rychlík dva lidi v kolejišti. Doprava je na trati v tomto úseku úplně přerušená, podle odhadu Českých drah až do 8 hodin večer. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. U Pardubic je pak omezený provoz kvůli poruše trakčního vedení. Vlaky tam jezdí jen po jedné koleji a nabírají zpoždění. Další část rekonstrukce bývalé měšťanské školy skončila ve Stonařově na Jihlavsku. Stavbaři opravili kompletně střechu, vyměnili okna nebo upravili fasádu. Do zmodernizované budovy by se postupně měly přesunout družina a jídelna.
2: Vedení města se nechává zpracovávat projekt i na třetí část opravy, která se bude týkat druhého nadzemního podlaží a půdy. Tam by měly v budoucnu vzniknout odborné učebny. Zároveň plánuje, že tam budou i místa pro kroužky nebo školní divadlo. Dosavadní opravy stály dohromady 67 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
0: Maďarský parlament zvolil příštím prezidentem bývalého soudce Andráše Baku. Svými hlasy ho podpořila vládní strana TISA, která má ve sněmovně ústavní většinu. Baka byl jediným kandidátem. Opoziční strany Fidesz a KDNP volbu bojkotovali a označili za nelegitimní.
3: Doktor Baka András.
4: Strana TISA přivítala zvolení svého kandidáta ovacemi ve stoje. V nástupnickém projevu Baka nepřímo kritizoval 16-letou vládu dnes už opozičního Fidesu, když řekl, že Maďarsko promrhalo čas celé jedné generace. Země teď podle něj potřebuje vybudovat nezávislé soudy, svobodné volby nebo svobodná média. Křesla poslanců z frakce Fidesu zůstala prázdná. Strana tak protestuje proti odstranění předchozí hlavy státu Tamáše Šujoka, které si TISA vynutila změnou ústavy. Andráš Baka se úřadu ujme 19. srpna. Z maďarského parlamentu v Budapešti Ladislav Novák. Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté jihlavské Dukly v domácí horácké aréně hostí extraligový Hradec Králové. Na začátku třetí třetiny Jihlava prohrává v přátelském utkání 0-1. Třebíč souběžně hraje přípravný duel s B týmem Pardubic. Horácká Slávia v něm ztrácí 2-3. Za vysočinský tým se prosadil Michálek a Poledna.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Přibyslavi mají 24 stupňů, ve Velkém Meziříčí 25. Noc bude jasná a chladnější, teploty místy spadnou až pod 10 stupňů. Středu pak očekáváme slunečnou a vyjasněnou. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou na 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 150. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno máme hlášené porouchané auto. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase je tu prosba o radu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsala nám jedna z posluchaček, paní Hana Jandelová, že prosí o radu, jaký tvar má mít sloveso sázet ve třetí osobě množného čísla. Před mnoha lety ji ve škole učili, že podle tohoto vzoru slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu dlouhý tvar, jako například sázej, mají ve třetí osobě množného čísla oni sázejí. Takových sloves je prý dnes plno, ale slýchá tvar oni sází. Delší tvary úplně zmizely a ona se prostě ptá, co je správně a jestli to zkrácené je správně a jakými pravidly se máme řídit. Tak možná je to správně, špatně oni sází?
2: Je to správně už dneska. A proč? Já bych se trošičku vrátila do 90. let, když v roce 1993 vyšla zatím poslední nejnovější kodifikace pravidel českého pravopisu, kde se už právě objevily oba tvary jako správné. Takže ve třetí osobě můžeme použít buď sázejí, což bylo předtím jediné správné, anebo oni sází. A dospělo se k tomu s ohledem na běžné uživatele češtiny, kteří nejdříve v mluvených projevech, ale čím dál častěji i v písemných přestali tohle rozlišovat. Tam jde o ty dva vzory slovesné, jak naznačuje paní Jandelová, a sice vzory sázet a prosit. Sázejí, oni sázejí, pros, oni prosí. To byla taková ta pomůcka při tom, když se to člověk měl naučit rozlišovat. Máme jednak slovesa, která kolísají mezi těmito dvěma vzory a tam bylo možné občas si rozhodnout, jaký tvar bude. No a pak máme slovesa, která jednoznačně patří k tomu sázet a přesto mluvčím nepřipadalo důležité to rozlišovat. Takže vznikla podle mě situace, kterou bylo možno řešit jediným způsobem.
1: Povolit
2: a sice
1: to.
2: Povolit oba tvary, ano.
1: Takže říkám správně, když říkám, oni umí i oni umějí.
2: Ano, je to oboje dneska.
1: Ten samý případ.
2: Možné, ano.
1: Tak doufám, že jsme vás, paní Hano, potěšili, nebo možná naopak chtěla jste, aby to bylo správně tím dlouhým tvarem, jak jste se učili, no je doba benevolentní. Děkujeme, paní magistro, za odpověď.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Příjemný večer, Lačirathe Šukaršuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagoškou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že si tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda?
2: Tak v prvom rade bych se velmi rád poděkoval z celého srdce za toto pozvání.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve Bratrský. Tam jsem viděla, každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, a že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, byli jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom táboře, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila. A říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti. Tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úlové prvky.
1: Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kuze za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude, ano, taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli, ano, tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový, a oni jsou nadšení a řvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě, tohle to já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje, a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále, a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo? To bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já. Jo? A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterém jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou, jenom Kartochýlovou, do Anglie. No a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: Přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo, takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát. Jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo taky jako originální. Já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory. A druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem zlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těma letěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký... Vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavé, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete
1: dodnes. Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde a je to no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tedy vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano, bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No,
0: ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil,

0: byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
1: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
0: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci.
1: Jo, a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
0: No, mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
1: No, říkal jste, těžký život rockera.
0: Je to, no je krásný a těžký. Ano.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: nic.
1: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete? Jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
2: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
1: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jsi dědeček, jak jsem se dozvěděla?
2: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
1: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
2: Ano.
1: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
2: Ano.
1: A blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
2: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškeré koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management. Já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
1: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
2: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně, jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažeři, nebo manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
1: Lepší si to udělat sám.
2: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
1: Je to hustý.
2: Je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
1: Nevykašlat,
2: jestli, no.
1: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
2: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
1: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
2: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
3: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvová.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoryška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: Jste Eva.
4: Ano, já jsem Eva. A manžel už je vevně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
4: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
4: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
4: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
5: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václave, jak dlouho jste spolu?
5: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
5: Ne, tady zrovna broskvinést, potom dostanete broskve taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
4: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
4: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka, tak slečno půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl jako špalik šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten nůž často.
4: No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
6: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
5: Asi tak, no.
6: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
4: No tak jako byl mi sympatický a hlavně mladý, no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo, takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
6: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
4: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
6: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
5: To byla asi manželka, ne, to byla taková nesmělá, když bylo 17, mě bylo 22, jsme se o 5 let starší.
6: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
5: No to jo, to jsme se scházeli a...
4: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
5: Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
4: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned jako na ostro, byla malá pauza a pak už teda ne. No.
6: Kdy byla první pusa?
4: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
6: Nevzpírala jste se?
4: Já v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
5: Košmaček, ale tak až tak nesmíla, že si myslela, že po líbení přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
6: Takže jste jí musel pevně chytit, jako.
5: Tak.
6: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
5: To se mi radši neříkal.
6: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
4: No, v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
6: Jak jste to prožíval vy, jak líbala Eva?
5: Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
4: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domluvali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dozad, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu a já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
6: Co na to tedy maminky?
4: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, bylo to dobře, já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne. Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu, s manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce, datum byl 13. června, no a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
6: Až potom jste jí to řekla?
4: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
6: Já bych nechtěl být vaše máma.
4: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mamina to jenom řekla. Pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněla. Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
6: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
5: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou nebo to, a my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
6: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
5: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, že by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Jsou pustá rána bez okén.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved? Ne, proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si pecherovčičku to a já jsem byl lehce neovíněn omámen alkoholem, no. Ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, vdali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda, ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první, manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který se tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napůl nasazený?
4: Napůl nasazený, no na kousek na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si je potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší. A nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vydrželi.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkovou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, ale druhá večeře. My jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete? Vy třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalil je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu udělal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu bylo dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě. To, tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no, tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no, tak Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí, potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal od jak živa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rosteneckého, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No, asi tak. Manželka za mlada běhala a já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyly proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobit něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslí si, že s tím sportem přestanu. A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový a já jsem ještě dělala školu, ne. Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale.
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a velký svaly.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo. Na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, vy máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a řekl, tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach. Říct si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? Že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
3: No, nedovedl jsem si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: No jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měl a že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, měl, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to mi ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
4: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
3: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
5: Tak já si jako nedovedu představit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
3: Se nedovede představit nikdo.
5: Když, jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama? Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem. A asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit. A... Takže je to, není to, jako říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no to mi mrzelo nejvíc.
4: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
5: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
4: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdá.
3: To je manželka taky.
4: Taky vám pomáhat.
3: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala. Takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký, no prostě setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Takže 50 let potom budeme šťastní.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo, jo, jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Aha, ještě jsou zlatý vlastně, ryč. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím umět zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se děje, že sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Václave,
4: to jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak no, to mělo být třeba ty otáčky, to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo ne, na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrají špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře. Tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom by

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila

0: Dělala si tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla
1: Krátký.
0: Nakrátko ostříhaná.
2: Kdo vybíral svatební prstýnky?
0: A manžel.
1: Společně.
2: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
1: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
0: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
2: Kolik knih v životě přečet?
0: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
1: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
2: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
1: Měli jsme psa tady, šarpie.
0: Psa.
2: Kolik hodin se u vás obědvá?
0: No, teďko celkem pravidelně, již kolem tý 12. hodiny, no.
1: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, aby jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
2: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
0: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
2: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
1: No, spíš manželka mě.
2: Které domácí práce byste raději zrušila?
0: Asi to mytí nádobí.
1: Se kolika nadává, když musíš žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory, nebo takhle, když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
2: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
0: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být, věčná láska, ale to taky, věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale.
1: Tak láska na věky.
2: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
1: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
0: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi ne zrovna nahatá teďko už.
2: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
0: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
1: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo. No. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
2: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
1: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
2: On sám je dolňák nebo horňák?
0: Spíš bych řekla dolňák.
1: Dolňák.
2: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl? Když vy jste se na něj s láskou dívala, nebo se podíváte?
0: Člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no. Si myslím.
1: Krásně.
3: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
4: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
1: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
2: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
0: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
2: No já v tom vidím právě...
1: Lepší.
2: No,
1: lepší,
2: že jo.
0: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
1: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
2: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
1: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem 8 hodiny.
0: postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
2: Kdo připravuje snídaní?
0: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak manžel, no. Míň být než já, ale...
2: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
1: To kolo. Asi to kolo. Když to byly lyže, takže v oba už teďko máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty to kolo, no.
2: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
0: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
1: Teď máme objedn na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, to kardiologa, jestli to můžu. Jako, jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
2: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
1: To není recept. To záleží na nich.
0: Taková nějaká tolerance nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
2: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
0: Tak on to umí.
2: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
1: Tak, že to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
0: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná, tak jak jsem říkala, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
2: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
0: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo? Že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
1: zdraví,
0: no.
1: To hlavně.
2: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
0: Je to úplně jiný, je to takový už, kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
1: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevo v něčem jiným. Že si vcházíme vstříc, jo.
2: A milujete jí?
1: Určitě.
2: Milujete svého muže?
0: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
2: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
0: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
1: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak to si to člověk musí vážit a má ho rád.
0: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým mít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci být s ním, tak.
2: A vy jste rád, že jí máte?
1: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy AŽOFy Nováčková. Hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: Porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být tří pruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu vlažičku, říkal a protahoval se. Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá. Dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mlada ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispano Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá.
2: Počkej, buď tiše. Slyšíš? A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá. Ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl. A ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív do čista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No, a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, to ti nesu takovou novinu.
2: Neche, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla jsem, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To z něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jet Otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípítek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, tému já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete v dílně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel Drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No co?
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenom, že, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Brácho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mě je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahory za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplný šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádný kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, sketa. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Paní Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
7: no
6: posluš.
7: Tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Václave, vysílačka.
8: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
5: Nestalo se něco?
8: Tady Vondra, chata Horská Louka.
9: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
8: Vondra, slyším.
9: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
8: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
9: A topení?
8: Jo, tak ty už to víš.
9: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
10: Vyřídím.
9: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
10: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
10: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
10: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
10: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadků a všistkého nejlepšího v celém roku.
10: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
10: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Je, vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
3: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš Karla, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničili.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však jsem ji od čereška nosil podopřát, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Zdravíme vás, Mankovi. Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík, že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
10: A co pak vy jste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
10: A porád.
6: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No. Však znáš tátu.
9: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strejdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
9: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka. Cože? Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z pece, a cože si odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica, a až ráno?
9: No, my jsme rodina Kneutání.
11: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
5: tak,
11: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem

Nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího, uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No, co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. To se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

Náš mortvágn není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse. Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se. Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu. Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka. Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?

0: On? Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
1: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená. A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
0: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl. Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou. Že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, mámou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbíjí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to viděl taky a všem, jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a když máme jezera.
0: No, Barbora, Jezeromost, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále a tak dále.
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíčo, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělal na šachtě, že jsem bulldozerem.
0: Tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začal jít ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili bulldozerama se vším možným, protože ničím tam neprojelo se s tím pastou tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko. No.
0: Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, mám tady zrovna Pavlíka, mám tady jeho vnuka z západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmuzní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušný, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přesto tolika brát, jako když to za sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě zpátky.
1: Budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, nejasně. No tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já tobě taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelot a jejich písnička Pálava a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom, mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku, já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, ne fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. Představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku. Tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřela život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu já rozumím. Šla... Tomu rozumím. No,
1: no ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je dobře.
1: Když jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti a tam se pořádali, tenkrát byly ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to
1: je fajn. Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, jo, přišly jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A stejně mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce a čeká, mě zemřel.
0: Je.
1: Jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala jste, neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárně, bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano, ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde, pořád si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom, když jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Šla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády. Taky
0: jasně,
1: to,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo,
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už to nebylo to, když jsem tam byla jenom s paní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přinesl 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě, a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no, kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No, tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu se mi jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90. A nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně. Tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak musím držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no.
0: Mm-hmm. Takže, ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takže, takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, jo, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu,
0: jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co pak?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun. Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tamhle kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo. Mm-hmm. A za dva měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru tu ránu, že jo, že tam je zákaz předjíždění.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete zpátky?
1: Ale to jsem zkoušel, no já nic jiného neumím, než točit volantem. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakýho skladníka.
0: Něco, ano, aspoň na chvilku, rozumím.
1: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Nemyslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říká klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván.
0: Mm-hmm.
1: Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná.
0: Mm-hmm.
1: Takže bydlím teďko v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No, takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období, nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No nevím, no, tady jsem byl trochu. Párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl ušetřený. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrtí konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste pro to něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo.
0: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, halo, kdo pak halo, se nám halo, dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnic.
0: Tak, Oli Nemoc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to. Tak jsme, tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod. Užíváte si důchod? Vlastně jste vůbec důchodce? A nebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho?
1: Nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemá čas na sebe. Ano, já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný jeden, koníček.
1: Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl v těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Zde jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se sloučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupeních těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve starole takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci!
1: No právě. A ze soboty na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Při tom hraní spal.
0: Tak to jste dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické, opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnství stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže

0: I když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
1: Hey, jo.
0: Že to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni se vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
1: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě
0: no, nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Oni nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
1: Jo.
0: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
1: Ano, ano.
0: Tak mu to tak krásně řekla, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale důchodce zvítězí vždycky. V úvodovkách, jako jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetáví určitě čas.
1: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
0: Jo, tak
1: takže to svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
0: Teď ještě doplním jedno, konečně rádio, každý má nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď. V sobotu se to slaví v Pikovicích. Byly vydány nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil. Bude tam 350 těch příznivců. Víc se tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jedu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
1: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oli, ne? To zase takhle úplně
0: ne, nejde. To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
1: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak, každopádně, moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
0: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
1: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju. Mějte,
0: taky díky moc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Ano, nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě. Musím se polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času. Když vás rodina vytíží. No, ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že? Teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Už ne.
0: Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost. No. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: A takže spokojená. Spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma.
0: A že si užívat. Můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu
1: nemusí,
0: bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend a jestli ten víkend vyjde nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim a pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného, úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu, mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda, ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy, říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalejt, ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měli to taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak.
1: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zase tak není. No, a jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak, dobře, dobře. Pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna na prahu nového dne. Nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu, anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc vás zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě je to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní. Protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod. Vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tím státě, tak jak říkal ten pán, s tím volantem je špatná legislativa. To vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovský důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně. A pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já se vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat údržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: ano. Jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase byl rád, že se dovolal někdo další. To je takový hodně nečinný, vypadlo spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všichni moderátory značně linky. No. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během toho, no, 2 měsíců 8krát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Olympik, Nech to být, a dovolil se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já taky přeju krásnou noc ve studiu a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já se to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat, a potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pan Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýší důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaký starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, no co mám dělat, že jo, co mám, jo, takže důchod, nedůchod, no, potom zase po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, zase učitel mi říká, pane Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce, no a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už plínu do dalších 10 roků, tak nevím. No a to si musím zažádat sám, to automaticky oni mi nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako časy, navýšení důchodu, nebo to, že pracujete dále.
1: No tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám z toho, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi, jo. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu halu. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak dobře děláte. Taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svýmu, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano, protože
0: pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano, takže musím taky trošičku polevit, že jo.
0: No, dělat.
1: No, nemůžu to dělat až do truhly, abych... takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, jo, ale samozřejmě bych chodil na fušky, to už nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už je tak nejak nejde, takže jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Postu ještě všelijakého vyřizování, takže tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to ještě stínu.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užívali života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott dospívá písničku To musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období. Užívejte si ho, no a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo?
1: No. Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu. A prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo?
0: Jo, stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, x let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme
0: No, ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo? To mám, ale to se...
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no, dělal jsem tam 17 let.
0: No, tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No, a že prostě ty lidi, se málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten právě ten problém.
0: Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo. Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jen ten problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam vlastně to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, tou legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem se ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo, protože...
0: Ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle snad. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně.
1: Ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě... To je to asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jste... No?
0: No, nic.
1: Tak se chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Ty se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik, pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmí být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže musíte každý den vyjet, kromě neděle, že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš.
1: Kolem té 11. hodiny domů. Takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém vlastní.
1: Jo, takže ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak. Ale říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý je, no, nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady... Tak já mám s tím koníkem v procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné tak, přírodě, takže to tam
1: no,
0: máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká...
0: lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo, takže na chouby no, nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
0: Ano, ano, ano.
1: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je je to jako ten.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dlouhé době dovolal.
0: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebou telefon, ať víme, jak si na ten nebo ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši.
0: Radši klid.
1: Nebyl na ničem závislý.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: Takže tak.
0: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, ano, ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dali Borianda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchodča zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok. Jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna, přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franc k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost je zvýsat umění.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života? Pane doktore.
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Je? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: by?
4: Tom docela podobně jako tady pan doktor, protože...
2: Taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě, co si budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, já z toho mám velkou radost, že ty mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal dělám. Kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita? Řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... Vás, to je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Ne, to rozhodně
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zavírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo, a to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to.
2: No jo, pane doktore, ale
3: co když
2: ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětlil pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk obejímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog dr. Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Burna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální, předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kup si ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho, je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím si dáte? Rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jít snem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo? A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsí.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá, ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, tak já jim ukážu, že jo?
0: Netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak se hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde předům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, hergoří mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že
0: to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano. Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano. Aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řekl, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má pravdu.
0: Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Starým třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem to měl. No.
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za čím?
1: Ne, za čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jak je ten druhý. Je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmějí to už zase pozor.
0: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já jsem se ptal, čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Taky vyhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo. Tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: my o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy přesně, to bylo?
2: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný rok

0: Měl takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku nebo například do pramene Vltavy na Šumavě drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasanové aleje a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu,

0: kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.